0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: prosím tě, posaď se. My jsme se totiž chtěli zeptat, jestli jsi se neprovdala od posledního představení.
1: Ale kde pak, Slávku, teď ani nemám čas si vybrat.
2: Se přihláš do pokusu pro dva.
1: To nejde. Třeba bychom měli zrovna představení a nemohla bych tam přijít.
0: A s tím jsme právě počítali a uděláme pokus pro dva tady.
1: A koho si budu vybírat?
2: U nás dva, proto se to tak jmenuje, pokus pro dva, Slávku.
1: To nejde, jak si mám vybrat, když vás vidím?
2: Nebo ty to máš lehčí.
1: Jenže abych si z vás dvou mohla vybrat, tak vás vidět nesmím.
0: Není to urážka?
2: No, nic, taky zavážeme oči.
0: To bude ono. Nevidíš, Miluško?
1: Ne, ne, to tady ne. Baba!
0: No tak moment, hrajeme na babu nebo na pokus pro dva dětky?
1: Tak na pokus, no.
0: No proto.

0: Děkujeme naší hostesce.
1: Jsme připraveni, Miluško.
2: Jenže já vás poznám po hlase.
0: Pozná nás po hlase.
1: No nic, budeme je vtipně měnit.
2: No dobře. Otázka pro pána číslo 1.
1: Počkej, který to je?
2: No jeden z vás.
1: Aha, tak my se rozpočítáme. Jede vláček, motoráče, kolik vozů má?
3: Jak to mám vědět?
1: Furt si u tunelu.
3: No, tak tam jezděj tři.
1: Tři, raz, dva, tři. Slávek je jedna.
2: To nesmím vědět přeci.
0: Aha. Tak Jirka jedna.
2: Tak kdo je jedna?
1: No to jsme tě právě zmátli.
0: Seš dvě, já jsem jedna.
1: Já vím.
2: Tak, otázka pro pána číslo 1. Kdo je pán číslo 2?
1: Změň hlasek, to nepoznám.
0: Jirka!
2: Otázka pro pána číslo 2.
1: Ano.
2: Nelhal pán číslo 1?
4: Nelhal!
0: Ten ti ukázal, Jirka, jak se mění hlasy, viď?
1: Ta je zmatená, kamaráde.
2: Dobře. Otázka pro pána číslo 1. Doporučoval byste mi pána číslo 2?
3: Prosím tě, Miluško, znáš Jirku, to ti budu doporučovat.
2: Děkuji. Otázka pro pána číslo 2. Doporučoval by vy jste mi pána číslo 1?
4: Nikdy!
1: Porád měním hlas.
0: Ano, děláš to správně.
2: Tak dobře. Tak vám tedy děkuji. A teď vložím jablíčko do plechovky. Teda pánové. Tahle jablíčka, co jste mi sem narafičili, si laskavě sněste.
1: Podvodníku.
3: Sám seš podvodník. Původně si to chtěl ještě sichrovat hruškou.
2: A své jablíčko vložím do plechovky pána...
1: Dvojka.
2: Číslo...
0: Jedna se nabízí.
3: Moment, takovej chlápek tady vůbec není.
2: Jeho chyba. Nad vámi dvěma by určitě vyhrál.
1: Tak ti děkuju.
0: Jsem
1: proč
0: ti
1: tady zdržoval?
3: Bude nás urážet.
1: To je trapa, soutěž. Jsme si mohli ušetřit opravdu.
3: Jakej trapa? Prosím tě. Byla to soutěž. Sláva vítězům, čest poraženým. Jak říkají olympijské řády, najmě jistý Brendič.
1: Co říká jistý Brendič, je mi srdečně jedno. Jednou jsme odmítnutí nápadníci, a to ještě přes zraky veřejnosti. Hele, když dostanu košem v průjezdu, je to taky smutný, ale dá se to vydržet. Nakonec jsem na to zvyklej. Ale být odmítnut veřejně, a to ještě pomocí plechovky, nezlob se, to mě uráží.
0: Prosím tě, Jirko, pořád se dělíš o druhý a třetí místo. Mít Miluška sestru, tak ji dostaneš.
1: A to je hodně slaboučká náplast na mý rozervaný srdce, když víš dobře, že má jen bráchu. Tady mi pšenka nepokvete.
3: Dobře, no, tak beru to zpátky.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

si mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Pod dojští skálou pátek býval, který mítil člověk a ne vítr.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou přede dveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal: velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové sviňácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Herrgott, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou sténa. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně na. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejenže je úplně nahá, ale sluha podává jí prostě radlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo, račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Prudka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Petr Safián, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

Nakonec jsem se do jednou v životě a přísahám, že naposled. To mi taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy půjdete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu. Jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli oplíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi pět lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespat a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo s ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cválat. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jediný z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že je nás půlka už jenom. A jediný z těch zbývajících se dal do klusu. Ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí.
A já jsem volal dozadu, padám. Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám, tam netrefím. V okousek dál jsou státní hranice, tam to nevysvětlím najednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili a skutečně jsme pak až do Varů dodrželi slib. Až do Varů jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo asi za dva dny na to, nebo tři dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál.
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává. Country Radio.
2: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krad ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást, a kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes, a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Dět vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl dět, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl dět a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

naše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: Z bábu by to šlehlo, kdyby tě s ním viděla.

0: si natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš.

0: krokem pláchne a ten na jedno točený.
1: Stornister vytáhne starý historky vojenský
0: a svý maršálský hole
1: keci, co nejsou pro ženský.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej, a nebo

ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodli.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Začneme tématem, které nás pálí. Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech velké. Například zemědělci na Pelhřimovsku už teď vědí, že letosní sklizeň nebude nijak bohatá. Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to u letecké i automobilové dopravy. Jak je to teď s vjezdem do centra Brna, to nám přiblíží kolega Savana.
2: V Brně začala platit nová pravidla pro vjezd do historického centra. Cílem je snížit dopravní zátěž v této části. Omezení se dotknou taxislužeb a kurýrních služeb. Novinkou budou v příštích měsících také výsuvné sloupky. Do historického centra nevjedou autem ani rozvozci jídel. Budou mít zákaz na zelený trh na Novobranskou, Jezuitskou i Rašínovu a ani v ulici Bašty se Bašty přivezené autem nedočkáte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobré ráno, přátelé. Krásnou sobotnou, takovou sobotnou, slunečnou sobotu vám všem. Je 6.6. Svůj svátek slaví Norbert. Tak pokud jste si v tuto chvíli pustili Country Radio, tak vězte, že právě touto chvíli začíná víkend písniček na vaše přání. A to nebude všechno, protože během celého víkendu také budeme soutěžit.

O lístky na Country Fontánu, tak pokud je ještě nemáte, čekali jste na ten správný okamžik, nebo jste to možná nechávali na poslední chvíli, tak teď máte příležitost získat lístky úplně zdarma, stačí dobře poslouchat a jakmile zaslechnete výherní signál, tak samozřejmě volejte náš studiový telefon 210 323 333. V tuto chvíli to tady není, ale telefonní číslo, které jsem teď zmínila, můžete využít při tom, když si budete nechávat u nás zahrát písničku na přání. Můžete i aplikaci Country Radia, skrze kterou můžete nahrát vzkaz, nebo můžete třeba poslat taky nějakou zprávu. Poslat SMS-ku na 720 00 11 11. A ještě jedna varianta tady je e-mail studio@countryradio.cz. Ať už vyberete jakoukoliv variantu, tak věřím, že se na vás dostane, i když samozřejmě bude tady nějaký odpadlík, na kterého se nedostane, ale zase hrajeme na přání celý víkend, tak věřím, že spoustu přání odehrajeme. Třeba jako ty, které mám teďka aktuálně tady před sebou. Prosím o píseň Čerstvý vítr od Spiritual Quintetu pro mě a taky pro manžela Jardu. Děkuji Marie z Nového Boru. A ještě jedna písnička jsem přišla už takhle brzy po ránu. Ahoj do rádia, můžete prosím zahrát písničku od Folk Týmu. Včera jsem tě viděl poprvé. Rád bych ji nechal zahrát moji milé s připomínkou toho, že už za týden budeme na Folk Team tančit na Štvanici, píše Tomáš. Tak to je jasné, že se tady chystáte na Country Fontánu v Praze na centrálním kurtu na Štvanici, tak věřím, že se vám akce bude líbit. Spolu s Vláďou Vlachem se na vás už teď moc těšíme, tak my pilujeme veškeré ty detaily, aby všechno lícovalo a aby se tam všem moc líbilo. Jenom nám držte palce, ať vyjde i počasí. Tak tady je kapela Folk Team. Přeju vám krásnou sobotu, jmenuji se Katka Čepelíková, do 12 jsem tu jenom pro vás.

0: Kvintet a jejich čerstvý vítr ve vysílání Country Rádia. A my už tady máme taky jeden svěží vítr, řekla bych, že ze Slovenska. Zdravíme, Franto.
1: Nazdar.
0: Tak odkud nás zdravíš, Franto?
1: No, momentálně od Brna, sedím v kamioně, valím domov, ale z Považské Bystrice som.
0: Z Považské Bystrice, jaká je cesta?
1: Dobrá, dnes je dobré.
0: Dneska dobrá, tak ideální. Na silnicích je také klid?
1: Ano, vypadá to dobře.
0: Vypadá to dobře, tak co pak si budeme hrát na Country Rádiu?
1: Jdeme si hrát pěstnicku za 10-10 od Vlasti Karedla.
0: A komu ji pošleme?
1: No, pošleme ji manželom královým, kapele Gimplery, celému osadenstvu kempu Ranč Bystrička a všetkým účastníkom starého dobrého večer. Dúfam, že sa uvidím.
0: Dobře. Tak děkujeme za informace z cest, přejeme ti šťastnou cestu, ať dobře dorazíš domů, připravena je písnička, mě se pěkně. Naslyšenou, ahoj. Tak to bylo jedno hudební přání, které je pro nás připraveno, pro nás, pro všechny. Tahle ta písnička je mimořádně dlouhá, takže si ji moc užijeme. Musím říct, že ji moc nehrajeme, ale o to víc si ji teď užijeme tady s Vlastou Radlem za 10-10. Budeme hrát taky Amazonku pro všechny, kterým přeje krásný den Hanka z Hradce. No a prosím také o zahrání písničky od Forfork pro mého manžela, který dneska se chystá natírat plot, tak ať mu do toho hlavně nesprchne. Děkuje manželka Iveta. Tak myslím, že dneska by pršet nemělo. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale předpověď vypadá velmi slibně.
2: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si

tak jsem celkem v plusu. Co je tu na boso šťastných, krásných a mladých? Ale nejdřív si zjistím odjezdy autobusu za 10, 10.

sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 8:30, k tomu 2 minuty, tak se mrkneme, kde dneska nepojedete vláčkem třeba na váš vysněný výlet. Tak Plzeň Nepomuk, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Strakonice Blatná, Klatovy, Přeštice, ale nemusíte se bát, že byste snad museli vyrazit automobilem. Na těchto trasách platí samozřejmě takové ty vlakové výluky, které jsou len nahrazeny autobusovou dopravou. Mrkneme se i na silnice, protože tady máme komplikaci na Pražském okruhu, pakliže jedete z letiště na D1, tak na exitu 23 se nám začaly tvořit kolony, je to u sjezdu na D5, po nočních opravách tam tuhne asfalt a je tam tedy zúžení a tím pádem se tam vytvořila kolona, ale to zúžení by mělo trvat snad jenom během rána a brzy by se mělo uvolnit. Tolik doprava na Country Radio, tak šťastnou cestu všem.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Zabíraj chlapa do Kláry, teď za hlavou mám. A pod nohama měkej mech, já chytul zase druhej dech a zpívám. Už mě nebaví

0: Tak to byli Copáci s písničkou Stopy kola. Jestli jste dobře poslouchali i chviličku před touhletou písničkou, tak jste mohli slyšet takový tajemný signál. Nebyli jste určitě v tom sami, slyšel ho jako první někdo, kdo nám sem zavolal. Je to Jan, přeju krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Jane, jak dlouho jste čekal na tenhle ten signál? Jak dlouho to zkoušíte?
1: Už tak asi od předčerejška.
0: No tak vidíte, tak to není zase tak dlouhá doba. Tak jste to vždycky zkusil, nevyšlo to a tentokrát, jo? Tentokrát jste byl tedy úplně první.
1: To je paráda, to se těšíme s manželkou.
0: Kam se chcete vydat? Na jakou kantě?
1: Do Ostravy.
0: Do Ostravy, to znamená, že vlastně 26.
1: 20. jo.
0: Jo. A Loděnice v Děhylově, už jste tam někdy byli na nějakém koncertě?
1: Ne, tam jsme ještě nebyli.
0: No tak v Děhylově je to naprosto nádherné, krásné prostředí, no opravdu tam si myslím, že si to náramně užijete. A no. Už jste koukali, jaký interpreti tam vystoupí?
1: No právě sami ti, co máme rádi. Martinová, Věra Martinová, Epidemie...
0: Spiritual tam, Quintet tam
1: Spiritual
0: bude.
1: Spiritual Quartet.
0: No, Nové struny, Honza Nedvěd mladší.
1: Honza Nedvěd příbuzní, jo.
0: No, bude to tady opravdu parádní den. No tak vy jste v tuto chvíli získal dva lístky na vámi vybranou fontánu a vy jste chtěl tady do Loděnice v Děhylově, to znamená Ostravu, tak přeju, ať se vám tam moc líbí.
1: Děkuji moc. To jsem rád.
0: Máte radost? Ukažte, jakou máte
1: radost. Mám strašnou radost. My folk zbožňujeme, takže.
0: Paráda. Tak to máme radost, že jsme udělali radost někomu, kdo skutečně o tuhletu fontánu stojí a kdo se na ní vyloženě jako těší. Tak vydržte na lince, mějte se zatím pěkně, my si pustíme Věru Martinovou, která je zrovna tedy i vaší oblíbenkyní a je to interpretka, která právě na té country fontáně v Ostravě vystoupí.
1: Jo, děkuji moc.
0: Tak Věra Martinová, dál jen vejdi. No a pokud i vy chcete získat lístky na country fontánu, tak není nic jednoduššího, než poslouchat dál country rádio a slyšet ten správný signál ve správný čas a hlavně se dovolat jako první.

0: 8 hodin 48 minut hrajeme si písničky na přání a před námi je písnička, která se jmenuje Absolutní slepice a to budeme hrát pro lepší náladu všem posluchačům, napsal nám Michal z Prahy, tak věřím, že ta nálada je úplně ideální, venku je nádherné počasí, čeká nás dneska v skutku opravdu překrásný den, navíc věřím, že pro většinu z vás je ten den volný a navíc si ho můžete zpříjemnit jednak výhrou na Country Rádiu, můžete u nás vyhrávat po celý víkend krásné vstupenky na Country Fontány, které už se blíží mílovými kroky, třeba ta v Brně, tak ta už začne za 6 dnů, v Praze začne za 7 dnů a za 14 dnů v Ostravě. Opravdu ten program je velmi nabitý, tak se klidně podívejte na facebookové stránky Country Rádia nebo na internetové stránky a uvidíte, kolik interpretů tam pro vás chystáme. No a navíc samozřejmě ten víkend můžete zpříjemnit i nějakou pěknou muzikou, stejně jako to udělal Michal. Budeme si taky hrát další písničku, ta by měla být od Pavla Dobeše k svátku, ale bohužel tuhletu písničku tady teda nemáme, tak vybereme jinou. Zdravím a moc prosím písničku pro moji milovanou vnučku Berunku, kterou čeká v červnu promoce na farmacii. Dělá nám samou radost, napsala nám Věra z Brna. Tak i tuhle písničku do 9. hodiny stihneme. Teď ale Tomáš Linka a Fešáci, Absolutní slepice.
1: Já

od Alžbety opisoval zvesela. Zatímco mi květa, totéž dáti nikdy nechtěla.

pěknou řadu roku posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se věd.

Několik dnů na to byl jsem pozván na kávu. Objektivně vzato, nečekal jsem záležitost.

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti nás ojediněle čekají přehánky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Užívejte krásnou sobotu.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. U každého čtvrtého vozidla vytipovaného ke kontrole naměřila silniční inspekce emise překračující zákonný limit. Auto přitom mají většinou platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků a opravářů je to důkaz, že se při měření stále podvádí. Samosběry jahod odstartovaly. Blíže náš kolega Savana.
2: Sezona začíná, vezměte si košíky, tašky a krabice a vydejte se ke znojmu. Pozbírat si jahody mohou v těchto dnech lidé na Znojemsku. První jahody dozrály v Božicích. Místo sběru lidé najdou tak, že pojedou od hřbitova v Božicích po panelové cestě. Navíc si mohou natrhat i hrášek, který přijde na 60 korun za kilo. Ceny jahod i hrášku jsou oproti loňsku dražší o 10 korun. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Kolín chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Radnice připravila manuál, který představí 3. června. Jde o provozovny v městské památkové rezervaci a vnější části ulice Politických vězňů, která už součástí rezervace není. Tady je starosta Michal Kašpar.
3: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si to, pokud tady mají nějaký jako ošklivý, změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude, v tomhle tom bude to od 5 do 30 tisíc.
1: Zprávy jsou u konce, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, klidné rádio do neklidu.

První víkend v měsíci vždy na Country Rádiu patří písničkám na přání těm, které jste dlouho neslyšeli, nebo těm, které se vám nikdy neoposlouchají, i kdybyste je točili na deskách stále dokola. Tak co nás čeká za malý okamžik mezi 9. a 10. Pro nadcházející minuty můžu slíbit třeba Petru Černockou, protože máme zahrát od ní písničku Svatební. Pro všechny, co mají dneska svůj den, napsala Jarka. Tak Jarka má pravděpodobně dneska svůj velký bílý svatební den, den D. No je 6.6., tak ono se to docela nabízí, 6.6.2026. To si myslím, že ty diáře v různých svatebních síních byly pěkně nabité, tak pokud nás aktuálně posloucháte a teď se zrovna třeba líčíte, teď prostě zkoušíte si ty šaty a teď to prostě ladíte, aby nikde nic nevykukovalo, nikde nic nepřebývalo a všechno bylo tak akorát pintlich připraveno na ten velký slavnostní den, tak samozřejmě přejeme spoustu krásných společných let a přejeme všechno nejlepší z Country Rádia. Snad to dneska zvládnete, má být nádherně, tak já věřím, že určitě ano. Milá Katuško, no to je ale krásný teda oslovení. Prosím, pusť Prostřimi plátnem od Křesťana nebo Bytové, a to pro všechny, kdo mají právě nějaký problém s přáním, ať je brzo zase všechno lepší, napsala Linda. Určitě se všechno spraví, je třeba být optimistický a hledět dopředu. Taky my budeme hrát písničku, která se jmenuje Prostřimi plátnem, nohu ohu, Ivo Viktorin Trio, tak to je samozřejmě Robert Křesťan. Další písnička se bude jmenovat Tetička z Číny a tahle ta písnička bude úplně pro všechny posluchače a celé Country Rádio. Moc děkujeme, Vlaďka a Zdeněk. I tuhle písničku zahrajeme za malý okamžik v našem vysílání. Tak děkuju zatím za tahle hudební přání. Jsou to písničky, které se v našem vysílání až zas tak úplně často neobjevují a o to si myslím, že ten víkend bude pestřejší a napitější. Tak

i vy nechte u nás něco zahrát. Pošlete SMS-ku na 720 00 11 11, e-mail studio@countryradio.cz a nebo telefon 210 323 333. Parádní sobotu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak to byla taková veselá písnička o tetičce z Číny, která se prostě za žádnou cenu nechce hnout. Přijela na pár dní a je tam do dneška. Vojta Kyďák, Tomáško, parádní muzika z vašeho výběru, protože máme tady písničky na přání na Country rádiu a budeme si hrát další. Ta bude od Hany Lounové, To si za klobouk dej. Bude pro mého přítele Jirku, který se právě chystá na víkendový vandr se svými kamarády. Pěkný vandr a pěkné počasí ti přeje tvoje Kačenka. Tak písnička je připravená. Za chvilku ji spustíme, stejně jako tu od Věry Martinové a Tomáše Kluse, která se jmenuje Magnetická bouře. Je to jejich absolutně nový duet. Byli ho dokonce i představovat tady u nás na Country rádiu osobně a byla to velká paráda. Pokud jste poslouchali hodinový rozhovor s Milanem Šmitem, tak věřím, že jste si to krásně užili. Tahle písnička bude pro maminku ke kulatinám. Chtěla bych jí popřát do dalších let hlavně zdraví. Spoustu najetých kilometrů na kole se svým drahým Zdendou. Užívej život jako dosud, plný country festival. Dobré nálady a všech tří vnoučat. Máme tě moc rádi. To ti přeje dcera Benda a také všichni Jelínkovi. No a budeme si hrát i Liz Kautskou o Texmenu. Prý se málo hraje, napsal nám Martin. No tak to si teda zahrajeme, aby se zase hrála hodně. Přejeme krásné dopoledne spolu s Country rádiem. Je sobota 6. června.

vzpomínám. Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met. Stát zas

poslední prázdniny, bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky,

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Ty zbrácho odešel,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěknou sobotu, milí posluchači. Podíváme se na vlakové výluky, které jsou platné na trasách Kralupy nad Vltavou, Kladno. Vlakem dneska nepojedete ani mezi Českými Budějovicemi a Sumerou. Pojedete autobusem, stejně tak mezi Klatovy a Přešticemi. Další informace už máme ze silnic. Pohledem letmým zjišťuji, že v Jablonci na ně jsou v ulici Lípové. Máme v sobě dva osobáky, je tam neprůjezdný pruh. Další informace, ta je z úplně opačné strany naší země. Písek. Ulice Kolárova, i tam jsou v sobě dva osobní vozy, na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. A bouralo se i v Liberci, v ulici Hodkovické, tam máme v sobě dokonce tři osobní automobily, tak tam to docela určitě raději objeďte. Doprava za námi, přeju šťastnou cestu a hlavně bez kolizí a bez držení.

0: Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.
3: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Country Radio.
2: Country Fontana 2026.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Příteli v našem vysílání teď v 9.38. A telefony nám tady drnčí a já vlastně vůbec nevím proč. Haničko, hezké dopoledne, proč nám tady pořád drnčí telefony, nevíte?
1: No, protože vám tady volám, že chci vyhrát.
0: Jo, vy chcete, a co vy chcete vyhrát? Povězte nám, co byste ráda vyhrála u nás.
1: No, schválně, jestli na to přijdete, tak budu ráda.
0: Ježíš, ale já na to vůbec nemůžu přijít, rozumíte? Takhle brzy po ráno to vůbec po mně nemůžete chtít. Zkuste mi trošku napovědět, proč voláte, co pak byste ráda vyhrála?
1: No, na country festival.
0: Jo, vy byste chtěla na country fontánu, tak to znamená, že jste slyšela před chvílí ten náš výherní signál, je to tak?
1: Ano, přesně.
0: Teď už jsme doma, no tak to je jasné, tak vy jste byla první, kdo jste se dovolal. No tak tím pádem máte dva lístky a kam byste chtěla na tu fontánu?
1: Já bych chtěla do Prahy, jestli to bude možné.
0: Vy byste chtěla do Prahy, tak ano. Samozřejmě to možné je. My tady máme spoustu interpretů a spoustu partnerských prostě příběhů a vy tam určitě budete, takže si určitě všechno poslechnete. Na koho se nejvíc těšíte? Máte někoho už jako vytipovaného?
1: Ne, na všechny, protože já miluju country muziku. Takže já opravdu mám ráda všechny.
0: No tak paráda, tak my už se na vás taky moc těšíme. Přesně za týden, jo. Klidně se k nám přihlašte, my tam s Vladou budeme to uvádět, takže budeme uvádět jak Ivo Jahelku, tak Honzu Vančuru s Plavcemi, potom tam bude Míra Paleček, Fall Team, Miša Leicht, Copáci, Přímá linka, no prostě jako opravdu interpretů celá řada. Na celý den tam prostě máte o zábavu postaráno.
1: Nádhera, na to se moc těším.
0: No. My se na vás taky moc těšíme. Tak za týden se vidíme.
1: A dobře, a teď pro ty lístky si mám přijít k vám, nebo jako jak?
0: Všechno si domluvíme, jo? Haničko, mějte se krásně.
1: Vy taky, krásný den a děkuju, moc děkuju.
0: Gratulujeme, naslyšenou. Díky.
2: Tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Dneska máme 6. června, je sobota, svůj svátek slaví Norbert. A k Norbertovi se vztahuje dneska jedna taková příjemná pranostika, která sebou bere všechnu tu zimu. Jo, poslouchejte, o svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Takže od dneška, od svatého Norberta, se můžeme těšit jenom na to ideální počasí. Tak věřím, že ty teploty kolem těch 20, 25, maximálně 26 stupňů pro dnešní den jsou pro vás taky příznivé, že vyrazíte třeba někam na výlet, třeba do Olomouce na oslavy 70 let tamní zoologické zahrady. Myslím si, že tam je bohatý program a počasí bude fantastické. Ostatně zve nás tam i Libuška, která píše, že by ráda slyšela písničku Mravenci v kredenci na oslavu všech zvířátek. Tak je to taková malá jakoby pozvánka. Oklikou jsme se dostali až do Olomouce, máte-li to kousek, tak se tam určitě vydejte. Další písničku, kterou budeme hrát, tak to je od kapely Olympic, jmenuje se Otázky. Moc prosím o tuhle písničku pro tebe, ať se ti příjemně vysílá, moc děkuju. A pro všechny kamarády a známé, co poslouchají to nejbáječnější country rádio, pro radost i pro mě, užívám si volný víkend, moc děkuji, napsala nám Věrka. Zdravíme tě, užívej si volný víkend s country rádiem, to je, myslím si, ideální kombinace. Dobrý den, Katko, prosím, Modrou růži od pana Hoffmana. Děkuji a pěkný den, přeje Mirka. I tuhle písničku zahrajeme a jestli zatím nezazněla ta vaše oblíbená a říkáte si to, ale na mě se ještě nedostalo a já bych taky si chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku na přání, anebo vy tak pěkně hrajete, já to nechám na ostatním. Tak těch možností je samozřejmě celá řada, ale zapojit se do písniček na přání na country rádiu můžete, protože písničky třeba dneska podle vás budeme hrát až do 19. hodiny. O to si myslím, že je spoustu prostoru a možností, aby se i na vás dostalo. I na vás, tam vzadu, já vás taky vidím, taky můžete klidně zavolat a nebo napsat. Tak hezkou sobotu přeju, Ivan Mládek připraven, teď!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá kořena.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, a žluté okraje květů se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: na polární září v ledničce.
1: Country počasí.
2: Dnešní sobota bude jasná až polojasná. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 21 až fantastických 26 stupňů Celsia. No a co zítra? Jak to bude vypadat? Polojasno až oblačno. Na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přeháňky a bouřky. A nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 21 až 26. Na jižní Moravě se dočkají ale až 28 stupňů Celsia. Hezkou sobotu.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Skoro každý druhý propuštěný se do 7 let vrátí do vězení. Riziko recidivy mají snižovat probační programy, které jsou pro stát mnohem levnější než třeba pobyt za mřížemi. Ten vyjde na více než 680 tisíc korun na jednoho vězně ročně, zatímco program stojí jen kolem 40 tisíc na klienta. Přesto stát letos neziskovkám provozujícím nápravné služby pro dospělé pachatele podporu neposkytl a dál se utrácejí miliony za vězně ve věznicích. Sbírkou historických vozidel dopravního podniku Ostravy rozšířili autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik ve sbírce má už 55 vozidel, která se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. Počasí si s námi zahrává. I kdyby pršelo několik dní v kuse, déšť by vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Je po nejsušším jaru od roku 1961 tak vyprahlá, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách má k ideálu velmi, velmi daleko. To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Fenomén zvaný igráček. Vzpomínáte si ještě, jaká byla vůbec ta první postavička, která jako igráček vstoupila do našich dětských pokojů? No, tak schválně, zkuste si představit. Byly to vlastně různé profese, to dneska už tak vlastně neplatí. Dneska už jsou nejenom profese, ale staví se prostě i různé takové jakoby výroční sady, kde jsou třeba i automobily, jo, a v nich jsou ty panduláci. Tak schválně, už víte, byl to zedník, ale kdybyste se třeba vydali na novou výstavu, která je od včerejška otevřená. Kde pak to je? Teď mi to úplně vypadlo. Jo, v muzeu Žebráku, ano, tak právě tam je od včerejška výstava, která potrvá až do konce srpna. A tam mají dvě speciální postavičky, které jsou vyrobeny přímo pro tuhle tu speciální výstavu. A je tam postavička mistra Jana Husa a krále Václava IV. Tak tyhle postavičky docela určitě nikde jinde neuvidíte. Tak kdybyste nevěděli, co třeba s načatým víkendem, tak můžete vyrazit do muzea v Žebráku. Tak, jsem myslela, že to snad nenajdu. Tak, je krátce po 10. hodině na Country Rádiu. Kromě této krásné pozvánky, myslím si, že na moc pěknou výstavu vás čekají i písničky na vaše přání. Budeme si hrát přesně tak, jak vy nám tady píšete, anebo jak nám voláte. Za chviličku Spiritual Quintet Jednou budem dál. Tohle je písnička, o kterou si napsal Tomáš a chtěl by ji nechat zahrát pro svoji dceru Teresku, která aktuálně musí vyrazit do práce takhle o víkendu, tak jí přeje, ať jí to rychle uteče, aby si neděli užili společně, třeba při jejich obědě. Tak samozřejmě přejeme, ať se všechno vydaří a to v té práci utíká. Budeme si hrát i Lucii Vondráčkovou písničkou Nad Vltavou a tu si chce nechat zahrát Tomáš jen tak pro pěkný volný víkend. Tak i vy si můžete u nás nechat zahrát, je to jenom na vás. Jestli zavoláte, napíšete, jak se s námi spojíte, opravdu je ve vašich rukách.

0: Sobota plná slunce, písniček a snad i optimismu. Já věřím, že jste dobře naloženi a že vám to vydrží. No a jestli je na nebi nějaký malilinkatý mráček, který vám tu dnešní sobotu tak trošku jako znepříjemňuje, tak věřím, že ho odfoukneme takhle. Všichni uděláme odfoukneme ho, všechny ty mráčky budou pryč a docela určitě vám náladu zlepšíme nadcházejícími písničkami. Já myslím, že ty mráčky prostě odmizíkujeme, protože tady bude rozptylová loučka. Dáme si i kousavou deku. No to jsou snad nejvtipnější a nejzábavnější písničky, které tady v archivu máme. No a završíme tuhletu trojici písniček na vaše přání Růží z Texasu. No tak může být tady lepší sestava. Aktuálně nenabízím nic lepšího, protože prostě nic lepšího není. Tohle je strop, takzvaně. Přeji krásný den. Když už hrajete mravencům, ano, pro mravence jsme taky hráli, tak prosím pro broučky rozptylovou loučku. Děkuji, Bára. Nejvelejší country rádio dneska s tátou stáčíme med, tak by se nám k té bohulibé práci hodila píseň Kousavá deka. Snad se poštěstí a zahrajete nám. No, vidíte, štěstí máte. Díky, Jana a Honza, včelaři z Hloubětína, tak zdravíme do Hloubětína. A ještě tady máme jedno přání, které přišlo skrze aplikaci country rádia, protože pokud máte chytré mobily, tak není nic našího, než si zdarma stáhnout naši krásnou žlutou aplikaci, díky které můžete být jak v obraze, to znamená, že budete vědět všechno, co se tady u nás na Country Rádiu šustne, budete vidět i naše tváře, jo? Nebudete znát jenom naše hlasy, ale můžete se podívat, jak moderátoři Country Rádia vypadají. No a dokonce skrze tuhle aplikaci můžete poslat takovouhle pěknou zprávu.
1: Dobrý den, já bych se vás chtěl poprosit o zahratě pesničky od Václava Necka, že Bim Bam, pre svoju manželku Stanku, která bude mať v útorok meniny. A prajem jej všetko najlepšie i naďalej veľa lásky a Božieho požehnania. Ak by táto pesnička nebola k dispozícii, tak poprosím o pesničku od Valda Matušky, Růže z Texasu. Ďakujem, Marian, ahoj.
0: Marian, zdravíme do automobilu a posíláme Růže z Texasu od Valdy Matušky. Tak pěknou sobotu všem.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Půl jedenácté jsou připraveny informace z dopravy. Tak Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál, tak to je trasa, na které dneska vlaky nejezdí, stejně tak mezi Klatovy a Přešticemi. Dolní Poustevna, Bad Šandau nebo Fulnek Suchdol nad Odrou. I tady v těchto místech, na těchto trasách se svezete autobusovou dopravou, která je tou náhradní za vlakovou, která dneska prostě odpočívá, dneska má takzvaně pauzu. Podíváme se i na silnice, pakliže jedete na D11 z Prahy do Hradce. Tak u exitu 8 až 9 dávejte pozor, tedy u exitu na kilometru 8 až 9. Máme srnku, stojí tam přímo u silnice, tak opravdu zbrzděte, protože ona tam je celkem bezradná a neví, co si tam počít. Tak než ji někdo odchytí, tak hold budeme muset trošku zvolnit. D11, 8 až 9 kilometr ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava na Country Radio. Za chviličku Pavel Bobek, pojď dál a zpívej.
2: Country Radio.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Kamarádi, užívejte krásného víkendu s Country Rádiem.
3: Doufáme, že si nás hned v pondělí zase naladíte. Už teď si pro vás chystáme muziku, soutěžení a...
2: A musíme sehnat kytku.
3: To proč kytku?
2: No v pondělí přece slaví Kamarád do deště.
3: Jo, tak... Tak, to si o něm budeme asi hodně povídat, ne?
2: No jasně, už v pondělí od 6 se těšíme.
3: Ahoj! Kačka se mnou.
2: Ahoj!
3: Kačka se mnou.
2: S Vláďou.
3: S Vláďou.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Country Fontána 2026.

0: Pavel Bobek, pojď dál a zpívej, tak to byla takový malý návod pro někoho, který někdo potřebuje někam stoupit a teď je prostě ta hrozná tréma, když si říká, Ježíš Maria, teď já to neodspívám, ale odspíváte, samozřejmě, že jo, jestli prostě vás něco takového velkého čeká, tak to zvládnete, stejně jako zvládnul se dovolat jako první, tady Mirek z Prahy. Mirku, krásné dopoledne. Mirku, halo, slyšíme se? Takhle, Mirek tam je, ale Mirek si možná někam odběhnul. Mirko, už se slyšíme? Haló? Takhle, Mirek na té lince je, ale je tam někde asi důkladně schovaný. My jsme společně mluvili o tom, že vlastně vyhrává lístky na Country Fontánu. Měl z toho hroznou radost, moc se na to těšil. A teď teda nevím, jestli tam nás poslouchá nebo neposlouchá. Mirku, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme se. No,
0: Mirku, tak musíte povídat, teď to vypadalo...
1: Že už to je za náma.
0: Ne, to ještě není vůbec jo. Za náma, teď se to musí dozvědět všichni posluchači, že vy jste byl tak šikovný, že jste se jako první dovolal. Je to tak, tak řekněte, že máte radost, nebo nemáte?
1: No mám strašnou radost, protože já Country Fontány miluju a jezdil jsem, ještě když to bejvávalo v té chuchle, tam to bylo vynikající úplně.
0: No a tady to bude taky vynikající na centrálním kurtu na Štvanici, kam se chystáme. Vlastně budeme tam letos úplně poprvé. Tak jsme zvědaví, jaké to bude. My věříme, že fantastické. Tak jaké myslíte, že bude počasí příští sobotu?
1: No takhle, hlíte, já vám to asi řeknu takhle. Měl jsem narozeniny 3. a byl nejhnusnější den za poslední 14 dní nebo 3 neděle.
0: To vidíte, takže to už jsme si takže jako vybrali.
1: Takže určitě tam bude pršet.
0: Ne, to už jsme si právě vybrali. Jestli bylo samozřejmě ošklivo a ten nejošklivější den už máme za sebou a vy jste ho měl na narozeniny, tak se to musí přece vykompenzovat nějakým způsobem, že jo?
1: No musí. No, tak. Musí svítit sluníčko.
0: Takže příští týden jsme domluveni, jo, ruku na to. Příští týden ano. Svítí sluníčko a my se vidíme na Country Fontáně v Praze. Jo?
1: Jasně, ano.
0: Gratuluju moc k výhře 2 lístků, mějte se parádně, naslyšenou. No tak vidíte, takhle jednoduché to je. Slyšet, dobře poslouchat Country Radio, slyšet ve správný čas výherní signál a hlavně se dovolat jako první na 210 323 333. Soutěžíme tento víkend každou hodinu. Takže myslím si, že ty šance na vyhrání jsou opravdu veliké. Tak ještě jednou gratulujeme. No a tady už je další písnička, to je pozvání na další skvělou kapelu, která na Fontánách vystoupí. Před námi je kapela Folk Team a jejich Skála.
2: Přátelé dobré muziky, moc se těšíme na pražskou Country Fontánu. Pavel Kopřiva z brněnského Folk Teamu.

0: Kapela Olympic ve vysílání Country Rádia. Minutu po 11:15. Tak se podíváme na tu linku, koho pak tam máme. Davide, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den. Tak Davide, pověs mi, co děláš takhle při sobotě dopoledne.
1: No tak půjdeme na nějaký festival, někde jdu na Davis a užívám si Country Rádio a víkend na Country Rádio.
0: Ale prosím tě, a jakou písničku máš nejraději? Všichni jsou už v Mexiku a umíš tuhletu písničku od začátku do konce zaspívat?
1: Ne, tak to neumím.
0: A umíš aspoň kousek zaspívat?
1: No to taky moc, málo.
0: Málo, jenom ji prostě rád posloucháš, je to tak. Tak Michala Tučného máme připraveného, tak věřím, že si ho pěkně užiješ. Bude tahle ta písnička pro někoho?
1: Jenom pro vás do studia, ať máte hezký
0: vysílání. Jo, to je hezký. Tak prosím tě, Davide, i pro tebe tahle písnička, hezky si ji užij. Pozdravuj doma a užij si výlet na festival. Ahoj.
1: Jo, děkuji, ano, nashledanou.
0: No tak to byl mladoučký hláseček. Vidíte, jak máme prostě mladé posluchače? No a chce Michala Tučného. Fantastická muzika. A kde

0: Tak to byl Michal Tuční, všichni jsou už v Mexiku a my si za chvilku budeme hrát také Memutí křik od Nezmaru pro všechny, kdo se dneska přejí při grilování. Děkuji vám a vzkazuje nám Evička z Holoubkova. No a na lince máme taky jednoho dalšího posluchače, který se dovolal na písničky na přání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak povídejte, kdo pak se k nám dovolal a co pak by si přál za přání?
1: Já jsem Vladimír, bývalý kapitán z rokolesového remorkéru Beskydy.
0: Moc vás zdravíme, chtěl, pane kapitáne.
1: A chtěl bych tuhle tu písničku poslat všem plavcům, jak profesionálním na nákladních lodích, nebo i na osobních lodích, ale i všem jachtařům, kanoistům, všem prostě, kteří mají vodu rádi a kteří se na vodě pohybují.
0: Mm-hmm. Ještě kapitánujete?
1: Ne, už ne. Kapitánoval jsem do 71 roku, ale postihla mě mrtvička mozková, takže jsem to musel nechat.
0: Mm-hmm. Ale vodu máte pořád rád?
1: No, já jsem na té vodě byl celý život. Já jsem byl 65. roce poprvé v Hamburku na lodi a od té doby jezdím na lodi.
0: Tam vás to prostě chytlo a celý život jste věnoval vodě.
1: I vojnu jsem absolvoval u Dunajské pohraniční stráže.
0: Ale prostě to je parádní.
1: Celý život jsem prožil na vodě a vodu mám rád a proto i tuhle tu písničku mám. Říkám, hráli jste všechny plavecký, který jsem slyšel, ale tuhle tu tak nějak opomínáte a já ji mám velice rád.
0: No tak právě proto si ji teď zahrajeme. Řeka velkých přání je připravena jenom pro vás a pro všechny vodáky a pro všechny, kteří se těší, až třeba sjedou vodu, anebo se na ní budou plavit stejně, jako jste to dělal vy celý život. Mějte se moc hezky, zdravíme vás.
1: Děkuju,
0: Řeka velkých přání je tady.
1: Naslyšenou.
0: No vidíte, takhle jednoduché si je nechat u nás zahrát písničku na přání, kterou jste třeba dlouho neslyšeli, říkali jste si, a tahle ta by si zasloužila znít éterem Country Rádia, jako právě teď. Tak jsme ni v našem vysílání.

0: Country počasí.
1: Tak jaký nás dneska čeká den, dozvíte se těsně před 11. hodinou dopolední. Jasno až polojasno na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. A když se mrkneme i na neděli, byste věděli, zdali pak se vyplatí někam vyrazit, tak vězte, že bude polojasno až oblačno na severovýchodě. Místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 na jižní Moravě až kolem 28 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Martin Javůrek a jeho strojvůdce v našem vysílání. My pokračujeme v písničkách na vaše přání, protože tu máme první víkend v měsíci červnu, a ten je vždycky ve znamení těch písniček na vaše přání. Na ty, která si zavoláte, nebo o ty, které si napíšete, ať už SMS-kou, e-mailem, můžete využít i aplikaci Country Rádia, kde se dá jak psát, tak i vlastně nahrávat zpráva, což je hrozně jednoduché, protože vy si tam tu zprávu nahrajete, pak si to pustíte, řeknete, ježiš, já jsem to zvoral, takhle ne, a nahrajete tu zprávu znova. A teprve, když jste si jistí, že takhle pěkně to chcete, tak nám ji sem odešlete a my si řekneme, o, teda vám se to krásně povedlo nahrát. A pěkně to pustíme do éteru a ještě k tomu vám zahrajeme písničku na přání. Takhle jednoduché to je. Tak vyberte si, jakou chcete možnost, kterou se k nám dopraví vaše oblíbené písničkové přání, a my vám písničku určitě milé rádi zahrajeme. Za chviličku budeme hrát Elišku Kotlínovou od Tomáše pro moji milovanou řechtačku. Tohle tu písničku bych jí chtěl věnovat, protože ji moc miluju a právě dneska slaví narozeniny. Tak přejeme všechno nejlepší. Milá řechtačko, to je moc pěkné. Eliška Kotlínová je připravená, mimochodem loni byla na Country Fontáně a byla fantastická, má strašně energie, takže pokud byste někde zahlídli, že koncertuje nebo se někde vyskytuje třeba na nějakých slavnostech, protože teď probíhá řada takových těch jarně letních slavností na různých náměstích, tak si určitě nenechte ujít. Je prostě báječnou mladou zpěvačkou. Fajn je být volná, tak to je muzika, která se teď rozeznívá. A zahrajeme si i Morgana Valena, což je vlastně taková novinka v našem vysílání. Milan si přeje zahrát pro svého bratra, který má dnes narozeniny, písničku Love Somebody. Tak i ta v našem éteru zazní. Hezké dovolené přeje Katka Čepelíková.

Na Country Radio se teď krátce po čtvrt na 12 podíváme na další vaše hudební přání. Prosím písničko Kolej Yesterday pro kamaráda Honzu z Rusavy. Děkuji a zdraví Hanka z Havířova. Tak tuhleto písničku tady máme připravenou, tak za malý okamžik ji uslyšíte. Prosím o pěknou písničku od skupiny Lokálka, buď žíznivou ženskou nebo svobodníček. Děkuji, váš pravidelný posluchač Pavel z Chomutova. Tak Pavle, vy jste sice dal dvě písničky, ale bohužel teda ani jednu tady nemáme. Nicméně kapelu Lokálka tady máme a písniček je tady dost. A já jsem si říkala, že by bylo docela hezké slyšet Františka Levotu. Jo? Pokud tuhle písničku neznáte, protože to teda jako myslím, že je taková skutečně jako velká rarita, tak si ji určitě poslechněte za malý okamžik v našem vysílání.

0: trošku jako František Dobrota.
1: S Country rádiem na cestách.
0: To byla taková trošku možná zvláštnější muzika, možná, že jste ji znali od kapely Buty, to byl František Levota, ale původně František Dobrota, ale myslím si, že to bylo moc pěkné a moc veselé, v podstatě ještě veselější než ta původní verze. Teď už ale hurá za dopravou, protože vy určitě čekáte netrpělivě, kde pak nám to vázne. Tak co se vlakových výluk týče, tak Vsetín, Půchov, Klatovy, Přeštice, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí nebo Fulnek, Suchdol nad Odrou, to jsou trasy, na kterých dneska jezdí autobusová doprava, ale vláčky určitě ne a ještě několik pár dní nám to takhle vydrží. Podíváme se na silnice. Bouralo se v Praze v ulici Hnězdenská, také v Sokolnici, což je Brno venkov, v ulici Masarykova ve Valašském Meziříčí. Máme komplikaci v podobě dvou osobních vozidel v sobě v ulici Mostní a ještě na silnici číslo 11 na 285. kilometru ve směru z Českého Těšína na Opavu máme dopravní kolizi. Tak s tím počítejte, jezděte opatrně a bezpečně, ideálně s Country Rádiem. Za hodinku tu máme další dopravu.
2: Country Radio. Když spustí housle za Cajun Row.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
0: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
1: DAB+, to je i Country Rádio.
2: Country Rádio.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country rádio.
1: Country Fontana 2026.

0: To byl Michal Tučný ve vysílání kapely, vysílání country rádia s kapelou Greenhorns a písnička Šlapej dál. Tak v tuto chvíli jste možná zbystřili a říkali jste si, nebyl to teď ten signál, nebyla to ta správná chvíle, kdy jsem měl volat do country rádia, možná jsem to prošvihl, asi možná jste to prošvihli a nebo jste neměli štěstí, protože teď už mám na lince Stanislava, který doufám, že vydržel na lince. Stanislave, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se a přeji vám i všem posluchačům Country Rádia pěkný den.
0: Děkujeme mnohokrát. Tak Stanislave, jak dlouho jste zkoušel volat na soutěž o lístky na Country Fontánu? Přiznejte se.
1: No tak dneska to bylo asi 4 hodiny, ale jinak už to bylo tak několik dní, když jsem párkrát zavolal.
0: Několik dní jste to zkoušel, to jsem ráda, že jste to neskoušel jenom 4 hodiny, protože to by mnozí posluchači si říkali, teda já už to zkouším od pondělí a pořád mi to nevyšlo. Ale samozřejmě někdo může mít takhle obrovské štěstí jako vy. Tak my vám moc gratulujeme. Kam si vyberete vstupenky? Kam byste
1: rád vyrazil? Tak možné, tak do Brna samozřejmě, jsem z Brna.
0: Vy jste z Brna, takže byste rád vyrazil do Brna. Už jste se díval, jaký tam máme playlist, jaký tam je line-up,
1: no,
0: to znamená
1: vím, že mě
0: soupiska.
1: Tam zaujal třeba Ivo Jahelka například.
0: Ivo Jahelka, tak to máte samozřejmě pravdu, protože Ivo Jahelka tam vystoupí, stejně jako na té pražské Country Fontáně, tak bude to mít teda, myslím si, že pěkné přejíždění, protože vlastně v sobotu vystoupí jak v Praze, hnedka na začátku, tak potom se bude rychle přesouvat do Brna, aby zahrál odpoledne u vás v Brně, tak mu přejeme klidnou D1, aby to zvládnul. Jinak v Brně bude třeba i Mirek Paleček, Zelenáči, Poutníci a vlastně ta Country Fontána je dvoudenní, takže se začíná už v pátek, takže vy získáváte lístky vlastně jak na pátek, tak na sobotu. No a kdybyste chtěl tady vyrazit už v pátek, což doufám, že ano, tak tam bude kapela Pacific, Brabenci a Sichravo.
1: No, Pacific právě, ten pátek to mě taky zaujalo.
0: No vidíte, takže budete mít prostě parádní dvoudenní festival a vlastně díky Country Rádiu a vaší píli a poslechu úplně zdarma. Tak gratulujeme moc, užijte si Country Fontánu.
1: No, děkuji moc taky.
0: Tak to byl Stanislav, který u nás tedy vyhrál 2 lístky na Country Fontánu a jinak vyhrávat můžete lístky samozřejmě celý tento víkend, nejenom během dnešního dne. Vlastně každou hodinu budete mít příležitost. Jakmile uslyšíte ten správný výherní signál, který je plný takového zvláštního smíchu, tak neváhejte a okamžitě se chopte telefonu a rychle vytáčíte, abyste byli první. Držíme vám palce. Teď už malá ochutnávka z toho, co vás čeká už za týden na Country Fontáně. To je třeba Mirek Paleček a jeho písnička Klobouk ve křoví. I tuhle tam doufáme uslyšíme.
2: Country Radio. Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Mirek Paleček, věříme, že tuhleto písničku také zaspívá na Country Fontana, které už se nezadržitelně blíží. Už za týden nebo za 14 dnů, pakliže míříte do Ostravy, nás čeká velký svátek Country Rádia, kdy budeme v podstatě celý den na jednom místě a budeme vám tam přinášet kapely, které máte rádi a které znáte z našeho vysílání. Tak v tuto chvíli už ale pokračujeme v písničkách na vaše přání. Tak na telefonu už někdo je. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme mnohokrát. Tak co si budeme hrát a pro koho?
1: To si budeme hrát třeba Krokodýla od Vlaku na Dobříš a bude to pro nás všechny řezníky, uzenáře, kteří dneska udíme a večer se chystáme grilovat.
0: Ale, ale. Tak co pak grilujete? Pojďte nás nalákat.
1: Tak bude tam nějaké kuřecí vepřové a vepřové maso udím.
0: Udíte. Prozraďte nám, máte nějaký tajný recept, něco, kdy vám to vždycky vyjde, ke kterému receptu jste se takzvaně jakoby prokousal a jako nejdřív jste to zkoušel, nešlo to, že jo, ale pak jste prostě našel ten nejlepší recept?
1: Tak mám svoji special marinádu, kterou, na kterou recept neprozradím. To je
0: dobře, trošku jsem vás zkoušela, ale bylo mi to trošku jasné. No a jak dlouho zhruba třeba probíhá takové uzení?
1: Tak záleží na teplotě, tlaku vzduchu, v jakých okolnostech.
0: A dneska to vidíte na jak dlouho?
1: To nevím, až to bude, tak to bude prostě...
0: Budete ochutnávat a budete to zkoušet, jestli už to je.
1: To zkoušet hmatem, prostě to už je o praxi.
0: Aha, aha. Dobře. Takže i vy sám budete pěkně vyuzený, předpokládám. Je to tak
1: sám
0: vždycky.
1: Taky vyuzený, většinou je to tak na 15 hodin. Práce do odpovědnosti, no.
0: Hezký, no tak já vám přeju, ať vám to hezky utíká s Country Rádiem, to snad půjde dobře. Tady je Vlak na Dobříš a písnička Krokodýl, kterou jste vybral. Přeju vám hezký den. Naslyšenou. Tak to není jediná písnička, která nás samozřejmě čeká v rámci vašich přání. Bude tady i Willie Nelson, Me and Paul. A tahle ta písnička by byla pro moji manželku, která se aktuálně opaluje. A já jí mám přinést opalovací krém. Tak tahle ta zpráva přišla před pár minutami. Tak na nic nespěchejte, milí Tomáši, a utíkejte. Písnička Me and Paul už je připravena. Za chvilku se také rozezní z Ataru Country Rádia.

0: Posloucháte Country Radio, za 10 minut už bude 12. hodina, to znamená, že nás čeká polední siesta. S jakým interpretem, to vám vlastně můžu prozradit, budou to kamarádi Táborových ohňů, takže 60-minutovka bude věnovaná pouze a výhradně této kapele, která mimochodem, a to je taková je možná pro vás velké překvapení, na podzim zase vyrazí na turné, takže si myslím, že budete mít příležitost i opět vidět v plné polní a v plném nasazení. Teď ale tady 60 minut po 12. ale ještě dvě písničky podle vašeho přání určitě stihneme. Čeká nás Pokáč, jeho písnička Mám doma kočku, a tu bychom měli zahrát pro všechny, kteří tu kočku doma mají, jak si přeje Romana z Prachatic. Tak zdravíme i Romču, která určitě minimálně jednu kočičku doma má, že? Možná, že ji má teď na klíně, pěkně si ji hladí, ona pěkně vrní a říkají si tak. Tahle písnička, tak ta je, milá kočičko, jenom pro nás. A je to tak. Z Country Radia se za chvilku také rozezní kapela Rangers a Král silnic. Ta bude pro všechny krále silnic, jak nám tady napsal Tomáš, který brázdí silnice, aktuálně jede prý do Českých Budějovic a je to tam prý paráda. Takže jestli chcete někam vyrazit a pěkně se projet, aniž by vás někdo zdržoval nebo vás někde zdržely nějaké kolony, tak prý do Budějovic je to fajn. Král silnic také ve vysílání Country Radia. Tak přeju krásné dopoledne, stále ještě dopoledne, no možná už taky přeju dobrou chuť k tomu sobotnímu obědu. Tady je Pokáč, Mám doma kočku, v našem vysílání. Zdraví vás Katka Čepelíková, přeju krásnou sobotu spolu s námi.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se z torza

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude polojasný až jasný, na horách a na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Počítejte s tím, že nejvyšší denní teploty dneska dosáhnou na maxima 26 stupňů Celsia, na horách bude zhruba kolem 16 stupňů. A jak to bude vypadat při neděli? I neděle bude příjemná, bude polojasno až oblačno. Další informace se týkají už teplot 21 až 26, to zůstává stejné jako dnes. Na jižní Moravě ale očekáváme až 28 stupňů Celsia. Sem tam možná počítejte i s nějakou tou přeháňkou nebo bouřkou. Tolik tedy počasí na Country Rádiu, po 12. je už slibovaná hodinka s kamarády Táborových ohňů. Užijte si krásnou sobotu i zbytek víkendu. Loučí se Katka Čepelíková.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Začneme tématem, které nás pálí. Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech velké. Například zemědělci na Pelhřimovsku už teď vědí, že letosní sklizeň nebude nijak bohatá. Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to u letecké i automobilové dopravy. Jak je to teď s vjezdem do centra Brna, to nám přiblíží kolega Savana.
2: V Brně začala platit nová pravidla pro vjezd do historického centra. Cílem je snížit dopravní zátěž v této části. Omezení se dotknou taxislužeb a kurýrních služeb. Novinkou budou v příštích měsících také výsuvné sloupky. Do historického centra nevjedou autem ani rozvozci jídel. Budou mít zákaz na zelený trh na Novobranskou, Jezuitskou i Rašínovu a ani v ulici Bašty se Bašty přivezené autem nedočkáte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Dnes ve společnosti kamarádů táborových ohňů s Valdou Matuškou i bez něj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Denně se díváš za každým vlakem a vlaky dbají o jízdní řád. Z okna jim kýváš, toužíš být mrakem a nad všemi kvůli.

brandy pil a někdy serval. Když mýval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. U každého čtvrtého vozidla vytipovaného ke kontrole naměřila silniční inspekce emise překračující zákonný limit. Auto přitom mají většinou platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků a opravářů je to důkaz, že se při měření stále podvádí. Samosběry jahod odstartovaly. Blíže náš kolega Savana.
2: Sezona začíná, vezměte si košíky, tašky a krabice a vydejte se ke Znojmu. Pozbírat si jahody mohou v těchto dnech lidé na Znojemsku. První jahody dozrály v Božicích. Místo sběru lidé najdou tak, že pojedou od hřbitova v Božicích po panelové cestě. Navíc si mohou natrhat i hrášek, který přijde na 60 korun za kilo. Ceny jahod i hrášku jsou oproti loňsku dražší o 10 korun. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Kolín chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Radnice připravila manuál, který představí 3. června. Jde o provozovny v městské památkové rezervaci a vnější části ulice Politických vězňů, která už součástí rezervace není. Tady je starosta Michal Kašpar.
3: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si to, pokud tady mají nějaký jako ošklivý, změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude, v tomhle tomu bude to od 5 do 30 tisíc.
1: Zprávy jsou u konce, hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Ano, samozřejmě tak, jak už několikrát zaznělo a pochopitelně ještě mnohokrát zazní, písniček, víkend písniček na přání pokračuje. Štafetu po Katce přebírá Tonda Bezrouk, zdravím vás, hezké sobotní odpoledne. Přiznám se, že mám rád ty víkendy písniček na přání, protože můžeme říct, že tady zní jenom hitové písničky tak, jak je vybíráte vy. Tak doufám, že v tom budete pokračovat až do dnešního večera a jenom teda pro připomenutí v každé hodině několik telefonátů na čísle 210 323 333. Volat můžete prakticky non-stop, což taky děláte. A budeme to kombinovat i s SMS-kami. Ty posíláte na číslo 720 00 11 11. Takže dobré odpoledne, jestli nejste u vody, mě tak napadá, protože to počasí je opravdu výrazně letní dneska, a to je dobře, tak jedna od vody tady s Ivanem Mládkem na Country Rádiu. Jo a pozor, samozřejmě taky ještě budeme soutěžit o vstupenky na Country Fontány.

0: posloucháte Country Radio, tak jsem do toho trochu skočil Vaby Daňkovi, ale jak jsem právě řekl před pár minutami, že co přání to hit, tak to platí a jak se tak koukám do SMSek, tak to bude platit i dál. Konečně posuďte sami, píše Zdeněk z Brna SMSku, že bych chtěl zahrát Nedělní ráno od Pavla Bobka, což je nádherná teda pro mě písnička, takže zahrajeme určitě. Takže to je Zdeněk z Brna. Pak je tady další SMSka. Prosím pana Černocha správnej job. Zdravím celé rádio, díky. A taky Zdeněk shodou okolností, ale jiný teda. Podle čísla, takže zahrajeme taky. A někdo je na telefonu. Říkal jsem, že v každé hodině několik telefonátů. Kdo pak tam? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Ahoj Tondo, tady je Iva Sarbesáků.
0: Zdravím Ivon. Nazdar, dobrý
1: odpoledne. Já bych chtěla od Ivony Přenosilové Jabory a posílám jim všem ouškám u rádí.
0: Takže dobře, kterých teda doufáme je hodně, i přesto, že počasí láká právě dneska. Tebe láká taky, Ivo, nebo tebe nevylákalo?
1: No, to se toho týče, tak já už si netroufám bez doprovodu ven.
0: Tak co se toho týče, tak v dnešním světě už si málo kdo troufá bez doprovodu ven.
1: Ano, tak mě už bude 1,80.
0: Dobře, tak Ivo, hezký poslech a dobré odpoledne u rádia, teda jak říkáš. Tak.
1: No, já se držím rádia od rána do večera.
0: Tak díky, měj se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: No přesně, jak zpíval Pavel Bobek, co by byla neděle, teda nedělní ráno bez piva, tak to byla inspirace. Dneska sobota, ale dnes si užijeme opravdu písniček na přání, protože nejenom, že je tady víkend písniček na přání, ale vlastně večer. Na přání hrajeme vždycky od 17. do 18., ale v sobotu, což je právě dneska od 17. do 19. hodiny, takže dvouhodinovka, tam hrajeme hlavně z vašich mailů, které posíláte vlastně na adresu studio@countryradio.cz, anebo na tento večerní čas objednáváte písničky k narozeninám a podobně, k výročím nějakému takovému zásadnímu, zkrátka datu a životnímu, třeba jubileu, objednáváte i přes náš formulář na countryradio.cz. Takže dnes opravdu písni na přání přehršle, jak se říká. No a do půl ještě stihneme jednu písničku. Píše nám Romana z Prachatic. Zahrajte, mám doma kočku, pro všechny, kdo mají kočku nebo koťata, takže hrajeme rádi do půl.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stává.

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak, s kočkou doma je to někdy rizikové, na silnicích taky, za 2:30 a pozor na D46C na 18,5 kilometru. Ve směru na Brno je hlášený předmět na vozovce nějaký kbelík. Obdobná situace na D10C na 2,5 kilometru ve směru na Trutnov. Je tady taky předmět na vozovce, neprůjezdný střední pruh, takže opatrně tady. Další dopravní komplikace... Nehoda na silnici 450 u obce Staré Město na Bruntálsku. Nehoda je i na silnici 50 u Uherského Brodu. A dál pokračujeme nehodou ve Frýdku Místku a je to silnice u Zlatého Draka. A ještě je tady nehoda na silnici 480 u Kopřivnice na Novojičínsku a poslední nehoda hlášená ze silnice první třídy 35 z Horní Ředice na Pardubicku na Rovince. I tady dopravní nehoda, jezděte opatrně, ať dobře dojedete. Šťastnou cestu!

0: to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Country Fontana 2026.

0: Tady je Country Radio, abyste dobře slyšeli před pár minutami výherní signál, to znamená, vyhráváte právě teď vstupenky na Country Fontánu. Můžete si vybrat, jestli do Brna, do Ostravy, anebo do Prahy, kdo se dovolá první, koho zdravím na lince, takže jsem zvědavý. Jdeme na to, tady Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Telefonu Vláďa.
0: Vláďo, dobrý den, kam to máte nejblíž?
1: Do Prahy,
0: aniž teda bych chtěl předbíhat, protože se zeptám na interpreta, kytaristu, písničkáře, na Ivo Jahelku. Ivo Jahelka taky bude na našich Country Fontánách a mě zajímá, kdy podle vás vydal naposledy nejnovější svoji desku nějakou.
1: Ježišmarja.
0: Tak, sakra. Tak myslíte třeba více než 5 let?
1: No to ne, to bude míň.
0: Nebo za B v posledním roce dokonce?
1: Já bych řekl v posledním roce.
0: No je to tak, já jsem teda tomu taky původně nevěřil, ale je to tak a víte, jak se jmenuje, dal byste to dokupy, to asi ne, že jo? Ale on zpívá takové z těch soudních síní, tak se to jmenuje Jménem republiky, tak na to i bych se hodně těšil, protože tam co písem.
1: Jo, on má dobrý texty.
0: No, ne, je to vtipný samozřejmě, všechno a chytrý.
1: Ale já mám, on tam bude i pan Mančura, že jo? A Linka, Tomáš Linka, že jo?
0: Tak... No, úplně přesně to říkáte, Honza Vančura, Plavci, Míša Leicht, Folk Team, Copáci.
1: A teď si vedte ještě, že já mám narození 70.
0: Tak to bude náročný teda. Zrovna v tu sobotu 13.
1: No, v neděli 14. ale to je jedno.
0: Tak to je jedno. Tak to si prodloužíte. No a ten Ivo Jahelka tam bude právě taky, teda jo, takže určitě zahraje i něco z nové desky. Tak jo, tak všechno nejlepší k narozeninám vám přát nebudu teda, ale jenom tak dopředu naťuknu, dobře to oslavte, ať se vám líbí Country Fontána a my si teď poslechneme Copáky, kteří tam samozřejmě taky budou. Díky za telefon, mějte se fajn, nashledanou.
1: Děkuji,
0: nashledanou. Tak jo.

0: Tady je Country Radio. No a protože Country Fontány mluvíme o tom dlouho, ale už vypuknou vlastně příští týden, příští víkend v Praze, Brně a Ostravě, tak samozřejmě o ty vstupenky na Country Fontánu budeme soutěžit ještě několikrát v průběhu dnešního odpoledne, takže to je jedna zpráva k těm písničkám na přání, které vlastně vybíráte průběžně celý den a celý víkend. Hrajeme na přání. Píše nám Eva a ta píše hezké odpoledne. Ráda bych písničku Honky Tonk od Hanky Lounové pro moji kamarádku z dětství Anešku, která za mnou přijede zítra do Prahy z Moravy vlakem. Teda, to je hezké a to pokračuje ta zpráva. A uvidíme se po 30 letech, tak to je nádhera, příjemnou cestu a těším se na setkání, píše Eva. Tak to zahrajeme moc rádi. A ještě vybírám jednu SMSku, tak třeba tady tuto. Krásný den, zahrajte mému vnukovi Davidovi od Marien na stejné lodi. Pozdrav, posílá babička Marcela. No a ještě je někdo na telefonu, kdo pak tam? Country Radio, dobrý den.
1: Je to z Brna, ahoj Tondo.
0: Zdravím, hele. Do Brna.
1: Hele, Azuro, sluníčko, vandrování, chudinkové Praha, český vandrovník, kdyby šlo pro všechny, pro dobrou náladu, pro tebe, ať ti to rychle utíká.
0: Děkuju, no vlastně je to dneska na takovou nějakou procházku, vycházku, túru, že jo, dnes
1: tak,
0: opravdu
1: tak, konečně. Tak, trochu si provětrat hlavu a tak.
0: Po těch deštivých dnech konečně.
1: Motorkáři.
0: A na motorku je to taky. Dobře, tak jo, takže vandrovníka posíláme. Do Brna zdravím, ahoj.
1: Taky díky, měj se, ahoj.

0: Country počasí.
1: Je tady víkend písniček na přání, no a taky můžeme říct v podstatě první ryze letní víkend, nebo zítřek teda určitě. V noci bude místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami, teploty 14 až 9 stupňů a zítra v neděli jen ojediněle přeháňky nebo bouřky, ale teploty 21 až 26, ale na jižní Moravě až 28 stupňů, na horách bude kolem 17 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už se moc krát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak vítejte v další hodině na Country Rádiu. Před chvílí to byla opravdu klasika Spiritual Quintet, Mlýny, písnička z CDčka Šlapej dál z roku 1985. Tak to musím teda říct, že to si pamatuju jako školák tak nějak. No a když se dívám do této hodiny, tak nás opravdu čekají moc pěkné písničky, jenom hity. Budou tady Brontosauři, Na kameni kámen, Dědečkovy hodiny a tak dále a další, když se dívám právě do těch vašich SMSek, které posíláte na číslo 720 00 11 11 a telefonujete do studia 210 323 333. Tak kdo nám píše? Anna z Neratovic, prosím o písničku Sotva tě zahlídnu, tak šílím od IKEM, moc děkuju, zahrajeme. Další vybírám SMSku, teď s nimi trochu pohneme, protože jich je tady hodně. Zdravím milované Country Rádio, prosím od Petra Kalandry Dětské šaty, no to je taky moc hezká, díky, zdravím všechny, posluchačka Eva a ještě jsem tady viděl v té spoustě SMSek jednu, kterou bych zahrál rád, ano, tady Eva píše, že by ráda Brhlíka a Sojku, takže tato trojka zazní teď, já jdu pomalu vzít telefon, no a vy můžete psát, volat, hrajeme na přání celý víkend. Hezkou neděli od mikrofonu, vidíte, ne, neděli sobotu, protože hrajeme ještě zítra, tak celý víkend bych vás okradl o den. Zdraví vás Tonda Bezrouk, hezký poslech.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Country Radio je s vámi a víkend písniček na přání. Pokračujeme, takže kdo nám píše dál, komu budeme hrát? Zdravím vás, je tady napsáno. Ahoj Country Radio, zdravím vás z Brněnské přehrady, kde je blaze. Ano, jak jinak. Dnes v tom nádherném počasí zahrajte nám písničku od Brontosauru Na kameni kámen. Váš věrný posluchač, ale nedošlo jméno věrného posluchače. Takže na Brněnskou přehradu zdravíme. A ještě Zdeňka píše SMSku, že by chtěla pro radost písničky Dvorečkový, taky zahrajeme, Jitku Molavcovou. No ale teď má někdo přednost, na telefonu totiž někdo je. Kdo pak tam? Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Přeskářské Vinohrad.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den,
1: jméno jsem teda...
2: Lucka, Přeskářské Vinohrad.
1: Ano, Lucka, povídejte.
2: Já bych chtěla přát manželovi Pavlovi taxikářovi k narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví, aby se zlepšila fyzička, no a tam to už on všechno ví. A tak jako dřív od fušáku.
1: Je, tak to zní moc hezky, takové to přání od vás. A možná taky, aby míň pracoval, vidíte?
2: Ne, aby začal pracovat.
1: Já myslel...
2: Jako už, aby skončil s tou taxikařinou, aby začal pracovat.
1: No takhle myslím, aby právě... No. Tak dobře, tak jo, vy jste taková...
2: Tak já moc děkuju.
1: Zníte úplně pohodově, takže díky...
2: No samozřejmě.
1: Díky za telefon. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Naschle. Už vím, že...

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, dopravní informace. Za minutu je 14:30, jaká je situace na silnicích, tak začínáme na jižní spojce. Za sjezdem z ulice Chodovská směr Barandovský most, dejte pozor, je tam dopravní nehoda. A nehoda je na jižní spojce i za sjezdem z Průmyslové směr Barandovský most, takže i tady opatrně. Pokračujeme v Pelhřimově, respektive na ulici 5. května v Košeticích na Pelhřimovsku. Tak v Košeticích dopravní nehoda. Nehoda je i v Ostravě Svinově v Elektrárenské ulici. A na silnici v obci Rybí na Novojičínsku taky počítejte s nehodou. A ještě jedna nehoda na silnici u obce Šebetov na Blanensku, silnice 374, na rovince dopravní nehoda, tak počítejte i tady s tím, ať dobře dojedete, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Fontana 2026.

0: Posloucháte Country Radio a za týden už to vypukne. Country Fontána v Brně 12. a 13. června, tam je dvoudenní teda v pátek a v sobotu, v areálu pivovaru v Řečkovicích a v Praze 13. června, takže na centrálním tenisovém dvorci se rozezní muzika 13. června. Ostravská Country Fontána proběhne 20. června. No a proto celý tento víkend, respektive celý týden, nejenom víkend, soutěžíme o vstupenky a vy si můžete vybrat, kam vyrazíte. No a tak ty otázky jsou většinou takové jednodušší, takže si myslím, že spíše otázka, kdo se dovolá, probojuje jako první do studia. A to bude zrovna tento případ. Zdravím koho ve vysílání Country Radio. Dobrý den.
1: Honza, dobrý.
0: A Honza volá. Odkud dobrý den?
1: Brna, dobrý.
0: Tak, Honzo, schválně. Mám na vás takovou otázku, která možná bude trochu těžší. Country Fontána, víte, proč se to jmenuje Country Fontána? Tady ty naše hudební festivaly koncertní. Jestli nevíte, dám vám tři možnosti.
1: No.
0: Takže je to podle písničky známé, ale neřeknu které. Nebo je to za B podle Křižíkovy fontány, anebo za C podle fontány pre Zuzanu, podle toho filmu. Tak, co myslíte?
1: Já myslím, že to za A.
0: Za Ačko, podle písničky myslíte?
1: No.
0: Opravdu, tak ještě to promyslete jednou, jestli opravdu ta písnička bude ono. Takže poslední tři sekundy vám dávám. Co vy na to, Honzo?
1: Já myslím, že to Ačko.
0: Ačko, tak to se s váma musím rozloučit. Není to podle písničky, tak naschledanou. No a tak další telefon, tak jsem zvědavý teda, jestli tady to klapne lépe. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
2: U telefonu Šimon.
0: Šimone, odkud jenom, abych věděl?
2: Z Valašského Meziříčí.
0: Tak, jak vy ve Valmezu to typujete?
2: Já si nejsem jistý, ale zkusím za B.
0: Za B. Tam je napsáno Křižíkova fontána. Podle té myslíte?
2: Ano.
0: Ano. A to typujete, nevíte to, že ne?
2: Nejsem si jistý.
0: No, protože poslouchejte, vlastně původní místo konání Country Fontány bylo na Křižíkově fontáně v Praze, čili tram tarada, je to tak, takže tak to vzniklo, ten název, tak jo, vám gratuluju.
2: Tak, super, děkuju moc.
0: Vy byste lístek nejradši na Country Fontánu do Valmezu, vidíte, ale...
2: Ano, ano, ale tak blízko mají tu Ostravu, takže do Ostravy.
0: Jo, v Ostravě, to víte, že jo, 13. Ne, Ostrava 20. června, třeba Věra Martinová, Honza Nedvěd mladší a příbuzní, Epidemie, Nové struny, Tomáš Linka, tak si vyberete. Doufám, věřím tomu, no jak by ne, že?
2: Ano, ano. Super,
0: jak byste si nevybral? Mějte se hezky, zůstaňte na telefonu.
2: Dobrá,
0: a
2: děkuju.
0: Napíšu si vás. Naschledanou.
3: Naschledanou. Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: Country Radio je s vámi, písničky na přání, de facto celodenní, celovíkendové, protože vždycky první víkend v měsíci vybíráte muziku vy, zkrátka tak to máme tady zařízeno, takže pojďme na to. SMSky připomínám číslo 720 00 11 11, napsala nám třeba Jana z Prahy. Krásný den, moc zdravím od Berounky z Křivoklátska, je tu napsáno prosím o zahrání něčeho o Berounce, pro milovníky této řeky, takže pro Janu budeme hrát. A pak nám píše taky Věrka, ráda by Karla Gotta, kdo country zpívá, věřím, že udělá radost všem, co poslouchají i mě, píše Věra, takže taky zahrajeme. No a samozřejmě v tuto chvíli taky telefon, kdo pak na lince Country Radio. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady je Jana z Blanenska a prosila bych zahrát od paní Vrbové Jedu kámoji. A popřála bych to jednak naší rodině za to, co pro mě všechno dělají, a jednak ostatním posluchačům a i vám. A jinak vám přeju pěkný den.
0: Je, tak děkuju. Na Blanensko, tak tam vás moc zdravím. Kam byste tam nás pozvala na Blanensko? Tam, co je tak nejblíž vašemu bydlišti?
1: Přímo, Blansko 4 kilometry.
0: A tam je hezky, vidíte.
1: Tam je krásně a jsou to Olomoučany.
0: Tak to je moc hezký kraj, odkud voláte. Tak se mějte hezky, Jitka ano. Vrbová pro vás.
1: A až pojedete kolem, stavte se na kafe.
0: No, tak to vás beru za slovo teda. To...
1: No, rádi vás uvidíme.
0: Kafe tady pijeme po litrech. Díky, mějte se hezky.
1: Tak jo, děkuju za zahrání.
0: Naschledanou.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Country počasí.
1: Za 2 minuty bude 15 hodin. Jak s počasím? V noci místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. A sem tam mlhy. Teploty 14 až 9 stupňů, na horách kolem 9. Zítra přes den ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. A na horách počítejte se 17 stupni.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Je krátce po 15. No a my pokračujeme v písničkách na přání. I v této hodině samozřejmě jich bude nespočet těch, co píšete si o ně na číslo 720 00 11 11 anebo těch, o které si voláte na 210 323 333. A taky budeme soutěžit samozřejmě o vstupenky na Country Fontánu, je na vás, kterou si vyberete. Buď to pražskou, brněnskou, příští víkend, anebo 20. tu v Ostravě, což je de facto maraton vystoupení koncertů a různých kapel, interpretů, zpěváků. V podstatě de facto celodenní akce a těšíme se na to opravdu celý rok. A možná právě ta fáze, u mě teda to tak je, těšení se, je skoro ještě lepší než ten samotný koncert, protože pak to vždycky uběhne rychle, tak to zkrátka je. Celý rok se člověk těší, no a potom to ten den, jak jinak samozřejmě, uteče. Tak teď jsme v té nejlepší fázi, kdy se můžeme těšit, že už za týden teda tady budou Country Fontány, rozdáváme vstupenky, vy si vybíráte, kterou Country Fontánu navštívíte, no a snad jenom to počasí, teda bychom si ještě mohli přát, jinak už je to všechno domluveno, tak snad to klapne úplně perfektně. Takže tolik k soutěži. Tonda Bezrouk u mikrofonu, moc vás zdravím v další hodině a zase pojďme na některé SMSky. Dobrý den, zahrajte písničku Severní vítr mému synovi k narozeninám, měl je včera, mamka s rodinou, díky moc. Hezké poslouchání všem, píše Vlaďka. Další SMSka zahrajte prosím mé manželce Marcele od Žalmana, ještě dobrý lidi. Děkuje Zdeněk. A pak je tady SMSka krásný den. Prosíme pro posluchače, pro vás, pro celé rádio, těžkej šlapák. Moc děkujeme. Tři Aničky podepsané. Vlaďka, jo takhle, tři Aničky a Vlaďka a Laďa. Tak jsem to rozluštil, takže hrajeme, k telefonům se dostaneme za chvíli.

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Tak, určitě v této hodině rozdáme zase lístek na Country Fontánu do Prahy, do Brna nebo do Ostravy, to je tutovka, ale teď ještě ne. Teď zase písničky na přání, protože celý víkend hrajeme na přání a vy vybíráte muziku. Píšete si na 720 00 11 11 a taky telefonujete, tak v tom můžete pokračovat. Voláte na číslo 210 323 333. Prosím o zahrání písničky Roberta Křesťana Telegraf pro všechny, kdo ho mají rádi. A hezký den v neklidné době Karel z Terezína píše, takže zahrajeme. Květa z Ostravy nám píše, dobrý den, pojďme se chvilku toulat po Severní Americe s písničkou Mirka Hoffmana Blues toulavého šoféra, tak zahrajeme taky rádi samozřejmě. A někdo je na telefonu, Country Radio, dobrý den.
1: Dovolal jsem se Country Radio.
0: Dovolal jste se do Country Radia, dobrý den, kdo pak tam?
1: Tady je Vašek Vysočina.
0: Takže Vašku, to zdravím vás. Co vám udělá radost, co jste ještě neslyšel, schválně?
1: No, to určitě dneska nehráli. Hruj Král.
0: Nehráli, jste o tom přesvědčený?
1: Jsem, protože to si vždycky...
0: No tak jestliže nám chybí teda do toho playlistu, tak pouštím. Máte nějakou nejoblíbenější?
1: On může být s Johnem Cashem dohromady, mají taky spolu krásnou.
0: Mm-hmm, tak to asi nemám úplně ten duet, ale to nemám. Heleďte, vidíte to, no.
1: To nevadí, tak něco zemím.
0: Něco vyberu, snad se vám to bude líbit. Takže na Vysočinu. Kam na Vysočinu hrajeme? Kam?
1: No, řeknu Rynárec u Pejřimova, jak tady říkají.
0: Rynárec, no tak tam to znám velice dobře, tam je ta hospoda na rohu. Dobře, taky tam máte divadlo, ochotníky, vidíte?
1: No, to je docela dobrý.
0: Takže to je známý, čili vidíte, že Rynárec teda znám i já.
1: Pak to rád slyším. Takže když pojedete přes Rynárec, poslední chalupa na počátku je výroba kožený Glancerie.
0: No tak dobře, vidíte, tak to jsme tady měli Blansko před chvílí a teď vás z Rynárce. Tak písničku posílám, mějte se hezky.
1: Vy taky, ať se vede.
0: Nashledanou.
2: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old. Before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life

0: Country rádiem na cestách.
1: No a ještě nám tady chyběli v této půlhodině poutníci, tak na ně jsem nezapomněl, budou popůl a na přání, ale teď ještě doprava. Takže pojďme na silnice D4 mezi 18. a 22. kilometrem ve směru na Strakonice. Počítejte se zpomaleným provozem kvůli nehodě. Další dopravní nehoda je hlášena ze silnice 210 u Jindřichovic na Sokolovsku a nehoda je i v Uherském Hradišti v Pivovarské ulici. Jiné komplikace teď nejsou a vidíte ještě silnice 13 u mostu a je to na kruhovém objezdu, tak to je taková hlavní komunikace, ještě tedy tam nehoda a přece ještě silnice 19 v Bystřici nad Pernštejnem na křižovatce taky počítejte s nehodou. A pojďme na železnice. Tady je potřeba si říct o výlukách na trase Fulnek Suchdol nad Odrou. Dál Plzeň Nepomuk, to je jiná část republiky. Taky Kolín Kutná Hora, jenom osobní vlaky, rychlíky projedou na této trase. Výluka je i na trase Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí. Dál Strakonice Blatná a ještě jedna výluka České Budějovice Simerau i tady náhradní autobusová doprava. Takže dobře dojeďte a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Kamarádi, užívejte krásného víkendu s Country Rádiem.
4: Doufáme, že si nás hned v pondělí zase naladíte. Už teď si pro vás chystáme muziku, soutěžení a...
3: A musíme sehnat kytku.
4: A proč kytku?
3: No v pondělí přece slaví kamarád do deště.
4: Jo, tak... Tak, to si o něm budeme asi hodně povídat, ne?
3: No jasně, už v pondělí od 6 se těšíme.
4: Ahoj! Kačka se mnou.
3: Ahoj!
4: Kačka se mnou.
3: S Vláďou.
4: S Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
0: Country Fontána 2026.

0: Tady je Country Radio a zase se věnujeme samozřejmě našim festivalům Country Fontánám, které vypuknou už příští víkend. To znamená 13. června koncert, maraton koncertů de facto v Praze 13. června, ale i 12. v pátek v Brně, tam je dvoudenní příští víkend. No a v Ostravě bude Country Fontána 20. června. Takže telefon 210 323 333. Soutěžíme o vstupenky, můžete si vybrat, kam vyrazíte, a na telefonu je kdopak. Dobrý den. Halo, halo, dobrý den.
1: Halo.
0: Ano, dobrý den.
1: Jste
0: to vy, dobrý den. A vaše jméno křestní?
1: Miloš Kříž.
0: Tak, Miloši, soutěžní otázku vám upravím, podle toho jsem si říkal, odkud voláte, jestli to máte blízko do Ostravy, bude se to týkat Ostravy, anebo písničky, takže odkud voláte, kam půjdete na fond?
1: Volám z Prahy.
0: Z Prahy, tak to máte daleko, takže v tom případě mi řekněte Pochod Praha Prčice, který teď dozněl od Ivana Mládka, ten má několik takových délek a ta nejdelší je jak dlouhá, ten pochod v podstatě jakoby nejdelší.
1: Jo. Já jsem jí kdysi šel a bylo to 71 kilometrů, ale nevím, jestli to teď ještě platí.
0: Jestli je to furt, jo? Jestli se to nějak v rámci zkracování, tak to jste mě překvapil. Ano, já jsem měl možnosti 70 kilometrů, jasně, to je ta vlastně nejdelší trasa a to jste ušel, říkáte.
1: Ano, tak ušel, ale bylo mi asi 18.
0: Jo, tak vidíte, no tak je na co navazovat. Tak to bylo přesně, takže lístky jsou vaše, tady je jasné asi, že půjdete do Prahy na Country Fontánu.
1: Ano, ano, ano.
0: Řeknete mi 2-3 interprety, kteří tam budou, jenom tak pod čarou.
1: Jo, řeknu, jako Plavci tam jsou.
0: Jasně, přesně tak.
1: Pak je tam Mirek Peleček.
0: Jasně, Ivo Jahelka a další.
1: A Ivo Jahelka, ano, ano.
0: Jasně, Míša Leicht a já nevím, Cop, Folk Team.
1: Jasně.
0: A hlavně taky Country Sisters, protože teď budu pouštět Country Sisters písničku
1: tak,
0: Zamávám.
1: Tak
0: to jsem rád, že vyrazíte. Vidíte, vy půjdete asi pěšky, ne? Nebo že byste jel MHD, ne? To zvládnete.
1: No, pojedu MHD, to zase jako tak, já jsem zoubytí na to jede.
0: No ale já navazuju, že máte to v nohách, těch 70.
1: No jo, ale... Už mi je zase 70.
0: Dobře, tak vezměte MHD. Hlavně se dobře bavte a ať se vám tam líbí. Takže gratuluju, vydržte na lince, mějte se hezky. Naschledanou. Takže Country Sisters budou v Praze taky na Country Fontáně ten příští víkend a teď jsou tady v našem vysílání.

0: No tak to jsme si opravdu užili poutníků, jak má být. To je totiž výhoda toho živého hraní, že je to úplně jiné aranžmá a že se to dá takto krásně natáhnout, nebo i díl. No a poutníci budou taky na Country Fontáně v Brně 12. a 13. června. Je plánována, tak třeba kdo ví, zahrají zrovna tady i tuto muziku, což by bylo skvělé. Fontána, té se zase budeme věnovat v příští hodině, no ale teď ještě stihneme docela pár písniček na přání, v podstatě pár opravdu. Píše Richard, zahrajte od Pavla Bobka Pohádka o dívce snů. Pro všechny, kdo poslouchají, tak možná jste taky dlouho neslyšeli, tady tu písničku zahrajeme. No a někdo je na lince, kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Jarka toho času na Vysočině na chalupě.
0: No, vy se
1: že jsem si dovolala, protože můj přítel má dneska narozeniny 6.6. a tak mu přeju hodně zdraví a kdybyste mu mohli zahrát Máme jen sebe.
0: No tak to je taky perfektní písnička, taky hit. Vidíte, jsem vám do toho skočil, jenom jsem chtěl říct, že se máte, že jezdíte na chalupu, na Vysočinu navíc, kam?
1: Ano. Co je skanzen na Veselém kopci, ještě víte, tak no, Uhlínsku.
0: Tam to víte, že jo, tam to taky, tam přece, no tam je to nádherný, tak tam to máte moc hezký. Tam se...
1: Zapršelo nám taky krásná zeleň všude a je to tady krásný. Vysočinu miluju.
0: A jinak jste z Prahy?
1: Ne, Hradec Králové.
0: No takhle, tak to máte kousek tam přes kopec, že jo? Pardubic přes kopec. Takže mějte se moc hezky na chalupě.
1: Jste moc hodnej, děkuju vám.
0: Posíláme, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Country počasí.
1: Za 2:16 pojďme na počasí. V noci místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami, teploty 14 až 9 stupňů, na horách kolem 9. A zítra přes den ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28. Na horách v 1000 metrech bude kolem 17 stupňů a vád bude mírný severozápadní až západní vítr.

0: Je krátce po 16.
1: na přání na Country Rádiu.
0: Ano, a vítejte tedy v další hodině. Zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu. Ano, už se nemůžu dočkat, v podstatě zase budeme rozdávat lístky na Country Fontánu, no protože už to vypukne příští víkend. Je to tak, Country Fontána v Praze 13. června. No ale pozor, v Brně 12. a 13. června. Tam je dvoudenní, takže to bude velký maraton zábavy a koncertů a muziky. No a v Ostravě 20. června. Vy si můžete vybrat, kam půjdete, jestli do Prahy, do Brna, anebo do Ostravy. No a to je celé. Takže lístky tady mám, čekají na vás. Hlavně ale hrajeme na přání celý tento víkend. Vybíráte, a musím říct, skvělou muziku, takže nezbývá, než se podívat, jak v tom pokračujete. Dobrý den, zahrajte mojí ženě Pavlínce, která usilovně pracuje na úklidu, píše manžel Jirka, který nepracuje nejspíš usilovně, na úklidu zahrajte něco od Franty Nedvěda. Další SMSka ale podobná. Ahoj, zahrajte pro rehabilitační oddělení Havlíčkobrodské nemocnice za příkladný přístup pacientům písničku od Honzy Nedvěda Odpusť. Díky moc, Honza Sejkora píše písničku. Takže když tedy Nedvědi, tak vybírám Honzu Nedvěda Odpusť. Doufám, že to potěší i manžela Jirku. Pak bych chtěla Zdena písničku Zahrajte píseň Severu. Ahoj moje nejrádio, takže zahrajeme i pro Zdenku. A další SMSka nám tady napsala Marie, ta by chtěla nějakou písničku, ale tu jsem nenašel, tak zdravíme jenom tak Marie, která napsala, a nechť si teda vybere, doufám, že si vybere z písniček, které zazní. A ještě tady jedna SMSka, která doufám tady někde je, protože jich tady chodí opravdu velká spousta, takže snad nezapadla. Tady ještě Blanka, už jsem ji našel. Mohli byste zahrát písničku o rušení svatby. Já jsem ji náhodně zaslechla, moc se mi líbila. Díky Blanka, tak doufám, že jsem vybral tu správnou. Tak uvidíme. Takže teď je tady Honza Nedvěd. No a vy taky pořád telefonujete, tak samozřejmě i v této hodině několik telefonátů na přání na Country Rádiu.

0: Tak to byla taková svatební na Country Rádiu a my pokračujeme. Ivana píše, dobrý den, zahrajte mi písničku od Honzy Vyčítala. Bůh mi seslal krásný ráno, taky moc pěkná. Zahrajeme. A píše Dáša, zahrajte písničku S Bohemšem Trampům, nevím, jestli je to správný název, ale tato by mě potěšila. Tak možná, jestli nemyslela Dáša písničku song Zhrzeného Trampa, respektive důstojníka, tak jsem si myslel, tak vybírám tuto. V každém případě Dášu zdravíme, budeme hrát. A kdo pak je teď na telefonu? Dobré odpoledne, Country Radio.
1: Ahoj, Tondo, tady Jirka Klatovi.
0: Takže do Klatov, buď pozdraven, Jirko. Takže jaká písnička, co zahrajeme? Čím uděláme radost?
1: Já bych si nechal zahrát od Javorový list od Zlatýho Orla.
0: Takže Javorový list, ta si myslím ještě tady nezazněla, tak přece vždycky najdeme něco, co nezaznělo. Komu to věnuješ?
1: No, věnuju to všem posluchačům a příznivcům poctivý trampský muziky.
0: No, protože tohle je taková poctivá klasika, je to tak?
1: Jasně, ano.
0: To je dobře, protože když jsme na začátku vlastně sezóny, ne, dá se říct, že jsme na začátku sezóny.
1: Přesně tak, ano.
0: To je to nejhezčí období, to je, ono to potom rychle uteče a potom už zase přijde podzim, tak teď je to nejlepší. Tak jo, takže posílám, díky za telefon, tak se měj hezky. Ahoj.
2: Když se muži loučí.

floutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

Modrej oca s kocouří se ke mně má zdrovočí, to jížic měl. Pás nedopitých piv a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou krabem. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým.

dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno.

mocnou sílu Boží. Mír, jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úšklad už se smál. Travou cesta, necesta a smutek odojet ránem.

z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír. Se mnou dál jde boží ráno, léto do mě jako šíp.

vyskočí nad flanel. Pro tebe jsem ukrad růži, nabídla jsi mi karamel. Ve vzpomínkách zůstal pocit připálenej bešamel.

kalpiot. Zase vidím s nostalgií opuštěné štokrdle, na prsou jsem choval zmii, zradila jsi mě otrle. Tančila si s každým, kdo ti špendíroval štamprdle, k tomu hrála tango d'amour, heligonka, kebrd

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak, dopravní informace jsou tady krátce před 5:30 a začínáme na D10. Tam počítejte s havárií ve směru na Turnov, na místo jede policie a je to 27. až 29. kilometr. Ano, je to tak, D10, směr Turnov. Co se týká hlavních tahů, tak tam je to aktuálně bez komplikací, bez problémů, ale dopravních nehod je poměrně i víc. Tak třeba silnice 23 u obce Kralice nad Oslavou na Třebíčsku, nehoda je taky v Očichově na Lounsku, na silnici 417 u obce Kobylnice, okres Brno-Venkov. A ještě silnice 10 Turnov, okres Semily, a to je de facto z těch, nebo to, o tom jsem mluvil vlastně v úvodu, to je D10, z těch hlavních tahů je to všechno, takže některé výluky přidávám. Tady vlastně nejezdí vlaky, dlouhodobě na trase Vsetín-Půchov, tady je to až do konce roku, Dolní Poustevna, Bad Schandau do 4. září, Klatovy Přeštice do 13. června a ještě Morava, Moravský Beroun, Rýmařov, Bruntál. Výluka je tady do 16. června. Dobře, dojeďte a šťastnou cestu.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Country Fontána 2026.

0: No, tak Věra Martinová bude zpívat na Country Fontáně, mimo jiné v Ostravě 20. června. A my teď budeme rozdávat vstupenky, lístky na tuto koncertní šňůru, de facto celodenní, do Brna, do Ostravy nebo do Prahy, tak to je na vás, co si vyberete. Samozřejmě dovolal se kdopak. Dobrý den, Country Radio. Halo, halo, kdo je na lince? Dobrý den. Tak, někdo tam je zatím?
1: Ahoj, tady Jarka z Prahy.
0: Jarka z Prahy, takže to bude pražská, to je jasná věc.
1: Jasná.
0: Jasná věc, tak trochu do historie bychom mohli. Jak to, Jarko, typujete, od kdy probíhají Country Fontány? Od kterého roku vlastně? Tak.
1: Jo.
0: Jo, tak. To je otázka.
1: Rok si asi nebudu pamatovat stoprocentně.
0: Ano.
1: Ale jak jste mluvili o Křižíkové fontáně, tak jsem tam na jedný z první fontány byla, když tam byl poprvé po revoluci Matuška, který přijel z Ameriky. A bylo tam KTO s Matuškou. Ale bylo to po revoluci, tak bych si typla 94., ale to nevím stoprocentně.
0: Tak to je v podstatě úplně vyčerpávající, protože ta atmosféra musela být skvělá. Bylo to trochu dřív, 91.
1: Aha.
0: Tak ten začátek těch našich Country Fontán, ale Valdemar Matuška tam mohl být třeba klidně později, tak já to samozřejmě uznávám tady, tu odpověď, protože to je jasná, navíc teda... Vy jste itinerář, který byl u vzniku, takže gratuluju. Lístky jsou vaše. A já si myslím, že právě ačkoliv čas trhnul oponou, tak ta atmosféra bude skvělá i letos, protože to živé koncertování, tomu se nic nevyrovná. Ne, je to tak.
1: Ne, úžasný. My vymetáme pořád sami festivaly a živou muziku.
0: To je dobře. Takže ta Praha jenom teda nalákám. Ivo Jahelka, Tomáš Linka, Přímá Linka, ten bude teď zpívat. Písničku Do tmy se koukej, nebo Folk Team a další, tak ať se vám to líbí, ať máte dobrý zážitek na dalších, no to už je let, teda od toho 91. To jo?
1: No jo, to je hodně a takhle to utíká.
0: No vidíte, ale pořád je to tam, jo, kde si v té paměti, tak to má bejt.
1: To pro.
0: Tak vydržte na lince, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Ano, díky, taky tak.
2: Ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: radí.
1: Tak pokračujeme, respektive, jak se to vezme, na jednu stranu jdeme do finále, protože 17. hodina se blíží a to vlastně začnou písničky na přání, které jsou tady každý den od 17. do 18., ale v sobotu od 17. do 19. hodiny. Takže to je zrovna dneska sobota a tam jsou hlavně písně, které objednáváte přes e-mail studio@antriradio.cz nebo přes náš webový formulář nebo taky klasickým dopisem Vinohradská 167. Zatímco celý tento víkend jsou tu hlavně telefony a taky posíláte SMSky. Jako Ladislav prosím o zahrání písničky. A vlastně nepíše konkrétní žádnou, ani komu ji posílá, tak Ladislav nám posílá SMSku. Tak zdravím Ladislava. Šárka, ta by ráda písničku Můj rodný dům pro mé rodiče Ivanku a Milana Bílka ze Stochova se vzkazem, že vás mám moc ráda. A ještě nám píše Lucie z osady Kazín u Berounky, ta by ráda něco od Valdemara Matušky, třeba s Bohem lásko, vidíte, tak o Valdovi jsme mluvili před chvílí v souvislosti s Country Fontánou, tak třeba zrovna s Bohem lásko zahrajeme. No a ještě jeden telefon stíháme, Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den, vypínám rádio. Tak.
1: Dobře děláte, kdo se dovolal?
2: Dovolalo se Lída z Berouna. Mm-hmm. A prosila bych píseň Já zas jak dřív od Kamelotu.
1: Tak tu máme, to ani nemusím hledat, Lído, to vy znáte určitě, že jo?
2: Určitě.
1: Jasně. Takže pošleme někomu písničku na přání.
2: No pošleme ji pro všechny, kteří mají tuhle písničku rádi. Většinou si to přejou někdy nějaké dámy taky.
1: Ano.
2: A ta písnička je moc zajímavá, protože se příliš nehraje. Ačkoliv je teda asi z 90. let, tak já jsem ji vlastně poprvně slyšela, je to asi tak 3 roky, možná 2.
1: Ano.
2: Tady u vás na Country Radio, protože ji hrál Vítek. Vítek ji hraje vždycky.
1: Ano, no tak protože je potřeba si říct, že z těch 90. let je hodně nejhezčích písniček.
2: Ano, a tahle je taky hodně nejhezčí.
1: Ano, tak to je dobře, že se to tak sešlo.
2: Tak, ona tak možná i připomíná jako dole jsou nějaký akordy nebo nějaký bubny a kytary a tak a trošku to zní něco tak jako třeba Poklad na stříbrném jezeře, ale jenom ty spodní tóny.
1: No tak já se na to zaměřím.
2: Prostě je taková krásná ta písnička a já nevím, proč se nehraje.
1: No vy o tom moc hezky mluvíte, na kterou jdete Country Fontánu?
2: Já na Country Fontánu nejdu, já mám takovou pochromanou nohu, aha, kterou si léčím.
1: Tak, takže dobře.
2: Určitě, ale budu sledovat. Určitě.
1: Ne, protože vy jste takovej znalec, moc hezky to uvádíte, vidíte.
2: No, já znám jenom něco, bohužel někdy písničku slyším a nevím, jak se jmenuje. A
1: to
2: tak.
1: Stačí, mohla byste uvádět jenom tu jednu, byste byla specialista.
2: Ano, jenom tuhle jednu.
1: Tak.
2: Každý známe něco.
1: Jasně, já to myslel hezky. Tak jo, díky, ano, mějte se hezky.
2: Já to myslím taky hezky.
1: Tak
2: se mějte moc hezky.
1: Taky, nashledanou.
2: Nashledanou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Country počasí.
1: Je tady počasí v 17 hodin, v noci místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami, teploty 14 až 9 stupňů, na horách kolem 9. A zítra bude ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Zítřejší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách bude kolem 17 stupňů.

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: U těch dnešních vás vítá Tonda Bezrouk, no vítá, respektive máme tady celý víkend písniček na přání, kdy vlastně hrajeme hlavně těm, co zatelefonují a taky, co napíšou SMSku, ale každý den od 17. hodiny jsou tady písničky na přání pro ty, kteří si třeba dopředu s velkým předstihem objednají písničku mailem na studio@countryradio.cz anebo přes formulář na našich stránkách countryradio.cz objednají písničku, nebo taky občas přijde nějaký dopis, takže to je každý den od 17. hodiny do 18. Dnes je to delší, protože v sobotu je to od 17. do 19. hodiny. Takže hlavně tedy z těch mailů a taky pokud byste zatelefonovali, tak se určitě vejdete do této dvouhodinovky. Pokud by přišlo nějaké přání SMS-kou, tak se ho budu taky snažit vyřešit a vyřídit. Takže pojďme na to hned. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát panenku od Roberta Křesťana pro paní Evu k narozeninám a že přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky a pohody přeje Tonda, je tady napsáno. Tak posíláme Roberta Křesťana.

0: A my pokračujeme. Milé Country Rádio, začíná další mail. Obracíme se na vás s velkou prosbou o zahrání písničky Díky mistře Keši pro paní Marcelu Kočkovou z Prahy, která dnes významné životní jubileum slaví. Milá paní Kočková, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky, klidu, pohody a stálou radost ze všeho, co máte tolik ráda. Krásnou oslavu v kruhu vašich nejbližších přejí Benediktovi.
1: Dovolte mi vyprávět životní příběh legendy, které tleskal celý svět, která byla i mým idolem již od raných dětských let. Chlapa jako hora, co hlas měl jako zvon, který zpíval country, rockabilly, folk a blues, gospel i rock and roll. Měl rád svoji zem,

Každá z jeho slavných písní nám ještě dnes od různých interpretů zní. Však Johnny se svou June od roku 2003 v Hendersonville v Tennessee svůj věčný sen uspouzí.

0: A tak nezbývá, než se poklonit a zvolat. Díky za vše, mistře Keši.
1: A komu hrajeme dál na Country Rádiu? Dobrý den, začíná mail. Chtěla bych manželovi zahrát k jeho k 60. narozeninám písničku od skupiny COP Těch pár minut a popřát všechno nejlepší do dalších let. A ať to se mnou ještě vydrží dlouho, děkuju. Tady bohužel chybí podpis, ale je tedy jasné, že hrajeme manželovi k 60. narozeninám všechno nejlepší.

Na Country Rádiu pokračujeme v písničkách na přání a budeme hrát k našemu 52-letému výročí svatby mému milovanému Jířovi. A písnička je tady objednaná od Jiřího Grossmana Vzdálené bubny. Moc děkuje Vlasta ze Soběšovic.

0: S Country rádiem na cestách.
1: I v tuto hodinu tady máme dopravu, 2 minuty před 17:30, D0, Pražský okruh, 15. kilometr ve směru k D1, tak tam je nehoda nákladního vozidla. Neprůjezdná je zhruba polovina komunikace, policie na místě, jeďte opatrně. Další dopravní nehoda je hlášena z Legerovy ulice v Praze a další z Miletína na Jičínsku. A ještě jeďte opatrně na silnici 291 u Nového Města pod Smrkem na Liberecku na rovince dopravní nehoda. A poslední je hlášena z Tyršovy ulice z Písku. Jiné komplikace teď nejsou ani na hlavních tazích. Naštěstí krátký pohled na železnici. Počítejte s výlukami na trasách Plzeň Nepomuk, dále Strakonice Blatná, taky Fulnek, Suchdol nad Odrou a Vsetín Půchov, tady je dlouhodobá, do konce roku jezdí autobusy. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Na Country Rádiu tady v těchto večerních písničkách na přání hlavně e-maily anebo objednávky přes naše stránky a webový formulář, no ale taky jsem tam nějaký telefon, jako právě teď, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, povídejte, co vám udělá radost?
1: Tak všem, co grillují, udí jako já, tak bych chtěl nechat zahrát písničku Táhnu se jak těsto štrůdlu od Honzy Vyčítala.
0: Jo, úplně tam slyším tu atmosféru. To je úplně ideální večer, že? Na grilování a takové to legrace.
1: Tuto činnost dělají.
0: Ano.
1: A pivo.
0: No jo, tak to samozřejmě. Co jiného k tomu? Tak jo, mějte se, pouštíme, mějte se fajn. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.

A pokračujeme na Country Rádiu v písničkách na přání. Krásný den všem. Prosím, zahrajte mému manželovi a všem fanouškům Marien pro radost a pro sobotní pohodu písničku právě od Marien. Ale zrovna tu nemáme. Milá Marcelo, Marcela si píše o písničku. Tak vybírám třeba mátový čaj. Bude se líbit, doufám.

A písničky na přání na Country Rádiu pokračují. Zahrajte prosím k dnešním narozeninám naší valtické kamarádce Haničce její oblíbenou písničku od Petra Kalandry. Jen to dobré přejí a na zdraví připije jí rajdlí.

0: Tak, ani nejsme vlastně před polovinou, blíží se 18. hodina, ale dneska je sobota, to znamená, že na přání, na country rádiu hrajeme až do 19. hodiny a to znamená, že se nám sem vejde ještě spousta písniček. Tak, další mail, prosil bych zahrát pěknou písničku od skupiny Lokálka, buď to Žíznivou, anebo Svobodníček. Takže Žíznivá nebo Svobodníček, no shodou okolností úplně to nemáme. Podle desek je potřeba říct, takže občas se stane, že nemáme ani A, ani B, tak je potřeba vybrat C. Váš pravidelný posluchač Pavel z Chomutova, zdravíme tedy do Chomutova, posíláme Lokálku.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz, tak strašlivou zimu nepozná nikdo z nás. Dva dny a dvě noci stále padal sníh, náročný to bylo v těch dobách ledových.

byl hrozný mráz. Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, ustrašený soused na okno zaklepal. Můj čuník v chlívku leží.

0: zkrátka nestačí.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: Antri počasí.
1: Za minutu 18. hodina, jak bude v noci? Místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami, teploty 14 až 9 stupňů a na horách kolem 9. Zítra přes den ojediněle s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Zítřejší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě kolem 28. Na horách počítejme se 17 stupni.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: Hezký večer, přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu, tady je Country Rádio a my pokračujeme i v této hodině, protože je sobota, tak písničky na přání jsou dvouhodinové, tedy od 17 do 19 hodin. Tak, čím začneme tady tuto hodinu? Hezký den vám všem i posluchačům skvělého rádia, je tu napsáno, zahrajte písničku Dík, že smím pár přátel mít od Pavla Bobka. Panu Pavlovi z Náchoda k jeho 80 nám všechno nejlepší. Přeje manželka Eva s přáteli.

No a hrajeme dál. Kdo nám píše dál? Dobrý den. Dnes má narozeniny náš dlouholetý kamarád Mirek Savrda z Dubu u Tábora, bývalý kytarista a zpěvák od Grošáků. Moc ho zdravíme a jeho ženu Evičku a přejeme hodně zdravíčka a pohody do dalších let. Pošlete mu písničku a taky pro nej naše všechny kamarády pro potěšení. Děkuje Zdeněk a Irenka ze Šumavy.

0: Na Country rádiu v písničkách Na přání to zase tak prokombinujeme s telefonátem, protože samozřejmě telefony zvoní nepřetržitě, dá se říct. Takže kdo teď na lince, vítejte, hezký večer.
1: Dobrý den, tady je Míla Brna. Já jsem chtěla poprosit o písničku od O mámo od Petra Reska. Děkuju moc.
0: Petra Reska zahrajeme. Asi to bude pro vás, vidíte, hlavně.
1: Nebo... No, pro všechny, kdo poslouchají Country Radio celý den, tak jako já.
0: Tak a vy se chystáte mimochodem na nějakou fontánu, na nějaký...
1: Na fontánu jdu v Brně, samozřejmě.
0: Je, tak super, to máme.
1: No, takže chodíme na písničky, zaspívat si různě, takže...
0: Takže dobře děláte, ráda. Takže dobře děláte a takže za týden teda, jo?
1: Ano, za týden.
0: Za týden valíme na fontánu. Tak jo. Díky.
1: Jo. Děkuju taky, naschledanou, hezký den.
0: Taky.

0: No a to už na Country Rádiu zase vybírám další mail. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od Honzy Vyčítala. Vracecí kocour, nebo vracející se kocour, ale vracecí se jmenuje správně. A užíváme si s vámi hezký den na zahrádce, je tu napsáno. Děkujeme Beránkovi. Z Cheznovic píšou Beránkovi. Nevím, kde jsou Cheznovice teda vůbec, ale pohodu na zahrádce si pokouším představit, takže zdravíme Beránkovi.
1: Starý farmář Johnson měl velký trápení s tím kocourem žluťákem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

0: ruhence splet.
1: Strašní hrůze, co zaskočou, ještě natropí. Dal klukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv

0: splet.
1: No a jaká bude další? Milé Country Radio, zahrajte mému tatínkovi Ladislavu Repovi a všem postarším trampíkům písničku Stará stezka, ať se jim po tom světě dobře šlape. Vaše rádio poslouchá moc rád, je tu psáno, a říká hezké písničky a žádné zbytečné řeči. Je tu stále napsáno. Děkuji, dcera Zuzka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A ještě jsou tady dopravní informace, minutu před 6:30, tak stále následky dopravní nehody jsou patrné na D0 na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru k D1 po nehodě nákladního vozidla. A opatrně projíždějte taky v Praze v Českobrodské ulici, je tam dopravní nehoda a nehoda je taky na třídě Osvobození v Otrokovicích a jinak bez problémů, klidná situace. Železnice, Strakonice, Blatná, Výluka, také České Budějovice, Simerau, Kolín, Kutná Hora, jenom osobní vlaky, rychlíky jedou. Plzeň Nepomuk, to je další Výluka, Fulnek, Suchdol nad Odrou a poslední Klatovy, Třeštice, tady je Výluka, včetně rychlíku do 13. června. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Kamarádi, užívejte krásného víkendu s Country Rádiem.
5: Doufáme, že si nás hned v pondělí zase naladíte. Už teď si pro vás chystáme muziku, soutěžení a...
4: A musíme sehnat kytku.
5: No proč kytku?
4: No v pondělí přece slaví kamarád do deště.
5: Jo, tak... Tak, to si o něm budeme asi hodně povídat, ne?
4: No jasně, už v pondělí od 6 se těšíme.
5: Ahoj! Kačka se mnou.
4: Ahoj!
5: Kačka se mnou.
4: S Vláďou.
5: S Vláďou.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko.

oči mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek o

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

A další písnička na přání na Country rádiu. Chtěla bych nám k posezení na chatě nechat zahrát písničku Nad Sázavou. Chtěla bych ji poslat jako velký dík kamarádce Janče. Jani, máme tě rádi. Míša a Jirka.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: No a budeme hrát písničku až jednou, jen tak pro radost. Je tu psáno při zpracovávání maturitních otázek. V tomhle počasí je to opravdu radost, píše Péťa.

No a pokračujeme. Prosím o písničku Panenka, je tu napsáno, pro moji přítelkyni. Jste perfektní rádio, děkujeme. A kdo nás zdraví? Mirek ze Španělska, tak taky zdravíme, posíláme Roberta Křesťana.

No, celý víkend, respektive celý dnešek, taky hrajeme na přání a vidíte, uteklo to jako voda a spousta písní ještě zdaleka nezazněla. Naštěstí je tady zítřek, tak budeme pokračovat hned od rána, ale tady jdeme pomalu do finále. Jak se blížíme k 19. hodině, ještě pár písniček stihneme. Milé Country Radio, s rodinou grillujeme a chtěli bychom si společně zaspívat písničku, až uslyším hvízdání od poutníků. Díky a hezký sobotní večer přeje posluchačka Zuzka. No a když si teda chcete zaspívat, tak vybírám živou verzi, protože živá je určitě lepší než neživá na Country Radio.

Tady je Country Radio, pomalu jdeme do finále, 19. hodina se blíží, ale ještě pár písniček na přání tu je. Zahrajte prosím písničku pro mého manžela Tomáše k 5. výročí svatby. Od nedvědů písničku Máme jen sebe. Děkuje manželka Štefy, posílá písničku.

0: tebe. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: No a ve chvíli, kdy už se blíží 19. hodina, tak si řekněme, že nás čeká potlach jako každou sobotu. A k tomu se právě docela hodí písnička, která je tady objednána a je poslední, teda v dnešních písničkách na přání. A k potlachu se opravdu hodí. Ahoj Country Radio, zahrajte nám prosím kousavou deku pro všechny na Javoří. Sice tady není nikdo podepsaný, ale tak je to tematické, takže ať jste kdekoliv na Javoří, nebo někde na osadě, nebo spíte zkrátka pod stanem, protože teploty už na to jsou, tak vám přeju nekousavou deku. No a dobrý poslech našich dalších pořadů, včetně tedy potlachu, který začíná za chvíli. Hezký sobotní večer, přeje Tonda Bezrouk, mějte se fajn, ahoj.

0: Je 19 hodin. Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.
1: Včera jsem se vracel

nedívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl, dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

širou stepí prahnou, ejuchu, ejuchu. Turčinové táhnou, škrábou se na uchu. Pivku mají na kozáky, brousejí si tesáky. Žena dělá

0: Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu. Country
1: Rádio. Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbený. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hraně.

xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Katce dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho.

Kuplul jsem kránu po arktickém okeánu, orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem toukán,

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

nevymizí snad. Jsem táta, jezdil mnoho let, dřív než jsem s čápem z nebe prostě spad. Pak přešla řada dlouhých dní, já z nenadání na tom místě stál. Táta mě držel za ruku a já v 7 letech šťastně jsem se smál. Dnes táta dávno nejezdí, už zšedivěla jeho černá skráň. To let oběma přibylo, teď místo něho slézám každou stráň. A v jeho botách prastarých teď šlak prachem dlouhých širých cest. Tajemství pražců dunící teď chápu a znám světla očních hvězd. Pak přišla řada dlouhých dní, já po druhé se k tomu místu bral. A hlavy měl jsem vzpomínku, jak jsem tam kdysi dávno s tátou stál. On odešel na jiný svět, odešel Bůh ví kam. Teď stojím na tom místě sám a slzy v očích šátkem utírám.

0: navíc, ale smění v kolonie chat. Jen rysy tuhnou s těšením a člověk nemá ani chuť se smát. Já smutně slzu uroním, už asi nikdy nechci vidět víc. Ten nápis hrdě znějící, kemping u dvou borovic.
1: Country Radio. Sobotní potlach v kouři.

0: Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.
1: Nechci mít po cestě růže,

0: se moc nehodí.
1: Když je chlap

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Sobotní potlach v

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

tenký zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk, který to nezmění, tak čekám, jestli plískne na časy.

0: Tak kamarádi, vzhůru na osadu. Trampská sobota na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

každý večer hvězdy dom hledí. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

má k moři blíž. Když zahouká půlnoční expres, oheň sepne ruce k nebesům.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Rádio.
1: Jak se tak městem to...

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

divadelním báru. Naposled jsme s

krásnou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio. Tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

Tenhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

0: Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinnetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
1: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
2: Zelení mužníci.
3: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
3: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám. Tam někde na ledových

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň. Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu, nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Bane, to dělá ten tlusťo. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat.
Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: Pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

scházíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

To je ta stará, dobrá Anglie 30. let. Já jsem udělal něco teda opravdu, co už nikdy neudělám kvůli vám, ale to byla blbost. Já jsem jel do Anglie a veselou příhodu z Londýna, kterou tam zažiju, jsem si vymyslel už doma. Typický podvod na diváky, jo? Rozhodl jsem se, že tam zažiju příhodu, kterou jsem si doma vymyslel. Já mám hrozně rád Muzeum voskových figurín Madame Tussaud. To je takový moje oblíbený místo, už jsem tam byl mockrát a mně se to tam líbí. Mám rád i Karla Čapka, on tam byl právě v 30. letech a popisoval, že se tam cítil hrozně v tom muzeu, jak je to všechno dokonalý, že ty voskové figuríny často nejsou k rozeznání od běžných návštěvníků. Psal tam dokonce moc hezký postřeh, jak jeden exponát vůbec neměl žádný číslo a on pořád hledal v katalogu, co to je, a v tu ránu ten exponát se pohnul a odešel. A mně se to moc líbilo od toho Čapka. Já jsem se rozhodl, představte si to, že pro vás, aby byla legrace, udělám to samý. Že tam prostě půjdu, vemu si kazeťák, to jsem měl vymyšlený, a počkám si, až tam nějaký takový jako návštěvník trochu znehybní, a že já se zeptám hlídače, těch je tam hrozně moc těch informátorů všude, že se jednoho z nich zeptám, koho tato figurína představuje, jo. A on, že mi odpoví, já nevím co, ale že bude určitě veselá příhoda, já si ji potom upravím a budu vám ji tady vyprávět. Hele, takhle zvoraný for jste v životě neviděli. Nemám si připravovat fory dopředu. Všechno má člověk prožít doopravdy. Protože v tom muzeu to se krásně vypráví, ale ta praxe je úplně jiná. On vám tam nikdo neznehybní z těch návštěvníků, rozumíte? Já jsem pořád čekal, až bude někdo vypadat jako figurina, to nejde, to vůbec nejde. To bylo trapné, já jsem přestal věřit i tomu Čapkovi, tomu se to taky nestalo, tuto je. Já tam 3 hodiny chodil s kazeťákem. Vůbec jsem nekoukal na ty exponáty, pořád jsem se díval na nějaký návštěvníky, jestli někdo neznehybní, abych udělal tu legraci. Po 3 hodinách jeden tak jako, no řekněme, s přivřenýma očima, on stál před královskou rodinou, měl katalog, tak si to pořád říkal, jako, kdo to je a tak. A teď se tak jako zahleděl, teď se takhle... No to byla moje chvíle, první a poslední příležitost. Já jsem se okamžitě s takovým přiblblým úsměvem, aby bylo veselo, jo, tak jsem se prudce obrátil na toho hlídače, co stál za mnou, zapnul jsem ten kazeťák a řekl jsem, promiňte, prosím vás, koho představuje tenhle exponát? Víte, co on mě řekl? Nic, on byl z vosku, tenhle ten.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.